Radio.cz a zpříjemněte si se svými kolegy pracovní den. Koláčkovna Milotice. Koláčky jako od babičky. Svatební koláčky na svatby, rodinné oslavy i firemní akce. Nově nabízíme rozvoz koláčků po celé České republice. Více info a objednávky online na www.koláčkovna.cz. Ratio, to jsou zdravé, lehké a chutné výrobky pro celou rodinu. www.ratio.cz.

0: koupíte značkové elektrokolo v hodnotě 80 000 korun.
1: Dejte si v Horonínském Burgers Fresh Burger Bistru do 28. května parádní burger nebo žebra.
0: A zapojte se s účtenkou do soutěže o značkové elektrokolo v hodnotě 80 000 korun.
1: Velké finále nás pak čeká v pátek 29. května tady na Rádiu Jih.
0: Více info na www.radiojih.cz.
2: Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Břeclav na 101.4 FM.

0: u nás na jihu Moravy je krásně, o tom žádná. Ale dovolená v Řecku, pěkně u moře, ta by budla.
1: Poslouchejte Rádio Jih a vyhrajte leteckou dovolenou v Řecku.
0: Stačí si jen tipnout správné vaše místo v letadle.
1: A dovolená v Řecku pro dvě osoby v hodnotě 28 000 korun je vaše.
0: Buďte v dosahu Rádia Jih a chytněte si své místo v letadle.
1: A než začnete balit kufry, podívejte se na www.radiojih.cz,
0: kde najdete vše o této parádní dovolené v Řecku. Letecký zájezd do Řecka vám přináší cestovní kancelář KM Travel. Vezmeme vás na místo, kam se rádi vrátíte. www.kmtravel.cz

0: když máte hlad, nemáte dobrou náladu a ani v práci vám to neutíká.
1: A proto vám z Rádia Jih dovezeme parádní svačinu až do práce.
2: Těšit se můžete na výborné tradiční koláčky z koláčkovny Milotice a dobroty z Břeclavského Racia.
1: Každý všední den rozvážíme po celém Jihomoravském a Zlínském kraji svačiny do práce.
2: Přihlaste se o tu svou právě teď na www.radiojih.cz
1: a zpříjemněte si se svými kolegy pracovní den.
2: Koláčkovna Milotice. Koláčky jako od babičky. Svatební koláčky na svatby, rodinné oslavy i firemní akce. Nově nabízíme rozvoz koláčků po celé České republice. Více info a objednávky online na www.koláčkovna.cz. Racio, to jsou zdravé, lehké a chutné výrobky pro celou rodinu. www.racio.cz.

ztratíš všedi všedních dnů. Nikdy není pozdě začít hrát jinou hru.

0: na jihu Moravy je krásně, o tom žádná. Ale dovolená v Řecku, pěkně u moře, tam je budla.
1: Poslouchejte Rádio Jih a vyhrajte leteckou dovolenou v Řecku.
2: Stačí si jen tipnout správné vaše místo v letadle.
1: A dovolená v Řecku pro dvě osoby v hodnotě 28 000 korun je vaše.
2: Buďte v dosahu Rádia Jih a chytněte si své místo v letadle.
1: A než začnete balit kufry, podívejte se na www.radiojih.cz,
2: kde najdete vše o této parádní dovolené v Řecku.
3: Letecký zájezd do Řecka vám přináší cestovní kancelář KM Travel. Vezmeme vás na místo, kam se rádi vrátíte. www.kmtravel.cz.

0: Hezké pondělní ráno na celou jižní a jihovýchodní Moravu. Dnes v úvodu nového pracovního týdne zatem 11. května má pro vás ranní zdarádej další kopu hitů pro dobrou náladu. A všechno nám to dneska odstartuje Ray Dalton. Přidají se Bob Sinclair nebo Adam Ďurica. Bude to mnohem více, co se hitů pro dobrou náladu týče. A pevně věřím, že i dneska si každý z vás vybere. My ale před muzikou nabídneme aktuální předpověď počasí pro Jihomoravský a Zlínský kraj. No a když se dívám, co nám dodali meteorologové z Českého hydrometeorologického ústavu, vypadá to jako slohovka. No, podíváme se, co nás dneska čeká a nemine. Možná by to mohlo být údajně i s dešťovými kapkami.
1: Vyhrajte značkové elektrokolo v hodnotě 80 000 korun. Dejte si v Horonínském Burger z Fresh Burger Bistru do 28. května parádní burger nebo žebra. A zapojte se s účtenkou do soutěže o značkové elektrokolo v hodnotě 80 000 korun. Velké finále nás pak čeká v pátek 29. května tady na Rádiu Jih. Více info na www.radiojih.cz. Rádio Jih. Počasí.
0: No a pochutnat si ještě vyhrát elektrokolo, to je parádička. Ale co nás v úvodu nového pracovního týdne čeká z pohledu meteorologů? 5 minut před 17:30 vám to prozradíme. Dnes očekávají velkou oblačnost odpoledne s bouřkami. Bude tedy zataženo nebo skoro zataženo, kolem poledne krátce i menší oblačnost, ráno a dopoledne spíše výjimečně slabší přehánky. Odpoledne se nejprve od západní poloviny kraje rozšíří časté přehánky a bouřky, později se objeví i na zbytku území. Lokálně mohou být bouřky údajně i silné. Později večer budou srážky přecházet do mírnějšího deště na celém území. No ten by bohatě stačil. Co se týče aktuálních teplot, tak teď máme 13 stupňů v Brně a Pasohlávkách, 15 měříme v Jalubí, v Roznové Lhotě 16, v průběhu dne při slunečním svitu až 24 stupňů v Jihomoravském, až 22 stupňů ve Zlínském kraji. No a máme počítat i se silnějším větrem, v bouřkách může zasilovat s nárazy kolem 15 metrů za sekundu.
1: Rádio Jih. Doprava.
0: Hezké pondělní ráno přejeme i na cesty. Opatrně na D2 ve směru na Bratislavu na 57,5 kilometru se srazilo osobní auto s nákladním. Během půl hodinky by však dopravní nehoda mohla být už odstraněna. A pozor taky po ránu na silnici druhé třídy číslo 490. U Vlčnova máme hlášenou dopravní nehodu. Osobní auto tam srazilo lesní zvěř. Taky tady opatrně, přihem šťastnou pondělní cestu.
1: Ranní jízda. Ranní jízda. Na rádiu Jih.
0: No a v úvodu nového pracovního týdne a v úvodu samotné ranní jízdy nás samozřejmě po předpovědi počasí čeká návštěva kalendáře. Prozradíme, kdo má 11. května svátek. Podíváme se i lehoulin se do historie a před 6. hodinou nás navštíví skřeťák a nabídne ranní vtípek. No a když už jsme avizovali novou soutěž o elektrokolo v hodnotě 80 000 korun, tak bychom konečně už mohli, tak říkajíc, spláchnout tu soutěž, ve které můžete získat dovolenou v Řecku v hodnotě téměř 30 000 korun. I dneska, dámy a pánové, budeme hledat správné místo v letadle. A kdyby se dneska náhodou nezadařilo, tak vám dáme nějakou už nápovědu, která vás snad konečně k tomu správnému místu v letadle dovede.

0: 5.37 a v pondělí ranní jízdě rádia je Lady Gaga Abracadabra. Za chviličku Adam Jurica a Mandolína. Tento kousek pošleme svatavám k dnešnímu svátku. Ano, v úvodu nového pracovního týdne mají tyto ženy, dámy svátek. Svatava je jménem spojeným s vlněním řeky, silou a krásou vody. Tak jako je voda nepostradatelná pro život, je i žena jménem svatava nepostradatelnou součástí života svých blízkých. Tak dámy, všechno nejlepší. Gratulace po ránu míří třeba na Bučovicko, kde máme 23 žen s tímto krásným jménem, na Znojemsku 53, Kioskový hlásí 41 a gratulace míří taky na Vyškovsko, kde máme 62 dnešních oslavenkyň. Svátek mezi našimi zvířecími mazlíčky po celý dnešní den slaví Artur a Šmudlík, tak hafanům a kočičkám taky všechno nej. No a míříme do historie, podíváme se na nějakou tu zajímavost pondělí 11. května. Věděli jste třeba, že první pěší turistická trasa na našem území vznikla před 137 lety, tedy 11. května roku 1889. Klub českých turistů tak tehdy poprvé vyznačil trasu červenou barvou, takovou, která označuje hlavní dálkové nebo hřebenové trasy. Mimochodem, dnes má naše republika nejhustší síť turistického označení v rámci zemí Evropské unie a dohromady přes 40 000 kilometrů pěších tras a možná, že jste nějakou tu pěší trasu vyzkoušeli i o prodlouženém víkendu. Mimochodem, máme tady nějaké milovníky značky Ferrari. Ptáme se, protože právě automobilka Ferrari svůj úplně první vůz představila před 79 lety, konkrétně 11. května roku 1947. Tento automobil byl vyroben pouze ve dvou kusech, ale svým vznikem dal předlohu dnešním luxusním vozům. Zpátky k svatavám, jež mají po celý dnešní den svátek v 5.39 z ranní jízdy rádia jich. Posíláme slibovaný hudební dárek. Tady je Adam Jurica, Mandolína, za chviličku taky Robert Miles a Maria Nyler. Muzika z let 90. dáme pecku One and One a pak už Střeďák nabídne pondělní ranní hudbu.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: fantastická muzika z let 90. Pondělní raní z Robert Miles, Maria Nyler a One and One. Máme minutku po 6:15, za chviličku BB Rexa a nebo Anastasia a v úvodu nového pracovního týdne také skřeťák a raní vtípek, tak dobré ráno.
1: No krásné ránečko, no a v úvodu nového pracovního týdne po 14 dnech normálně dlouhého od pondělí do pátku, já vím, to jsme nechtěli asi slyšet v úvodu nového pracovního týdne, ale taková je prostě realita. No tak v úvodu nového pracovního týdne vám nabízíme, dámy a pánové, myšlenku dne. Skvělého chlapa najdeš na každém rohu, řekl Bůh. Pak se zamyslel a udělal zemi kulatou.
2: Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: pondělní ráno, Moravo, z ranní zny rádia i minutku před 6 hodinou. Ranní hudební jmény. Pondělí 11. května po 6. Venga Boys a We Like the Party. Taky Doučí. A nebo kapela Kryštof. Mutěnic zemřel po střetu s vlakem cyklista, i o to budou bohužel první dnešní čerstvé jihomoravské zprávy rádia. Navrch klasicky přidáme i aktuální předpověď počasí, která dnes slibuje nějakou deštivou kapku. No a co tak nějakou tu svačinku do práce gratis od rádia? V tomto můžeme v úvodu nového pracovního týdne posloužit.
1: Když máte hlad, nemáte dobrou náladu. A ani v práci vám to neutíká.
2: A proto vám z Rádia Jih dovezeme parádní svačinu až do práce.
3: Těšit se můžete na výborné tradiční koláčky z koláčkovny Milotice a dobroty z Břeclavského Racia.
2: Každý všední den rozvážíme po celém Jihomoravském a Zlínském kraji svačiny do práce.
3: Přihlaste se o tu svou právě teď na www.radiojih.cz
2: a zpříjemněte si se svými kolegy pracovní den.
3: Koláčkov na Milotice. Koláčky jako od babičky. Svatební koláčky na svatby, rodinné oslavy i firemní akce. Nově nabízíme rozvoz koláčků po celé České republice. Více info a objednávky online na www.koláčkovna.cz. Racio, to jsou zdravé, lehké a chutné výrobky pro celou rodinu. www.racio.cz.
4: První probuzení na moři?
5: První selfie s delfínem. Nebo snad první hrad z písku na pláži.
6: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď. Na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
0: I minutku po 6. hodině přejeme krásné pondělní ráno.
1: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
7: U Mutěnic zemřel po střetu s vlakem cyklista a silnice 1/55 mezi Veselým a Strážnicí se znovu otevřela. Tragická nehoda zastavila včera provoz na železničním přejezdu mezi Čejčem a Mutěnicemi. Cyklista podle policie nerespektoval výstražné značení ani houkání vlaku a byl přímo před přijíždějící soupravu. Muž utrpěl zranění, kterým na místě podlehl. Ve vlaku cestovalo 13 lidí, převážně dětí. Hasiči je po nehodě převezli do evakuačního autobusu. Policie okolnosti tragické nehody dále vyšetřuje. Řidiči se od právě uplynulého víkendu vrátili bez omezení na silnici 1/55 mezi Veselým nad Moravou a Strážnicí. Po měsíční opravě skončila uzavírka úseku u Zarazic. Během prací se dalo projíždět jen směrem od Veselí ke Strážnici, opačný směr vedl po objížďce. Podle radnice se podařilo stavební práce dokončit podle plánu. Silnice 55 patří na Hodonínsku dlouhodobě k nejvíce opravovaným tahům.
1: Rádio Jih, počasí.
0: Máme 2 minutky po 6. hodině, máme tady aktuální předpověď počasí připomínající slovo o práci, tak se pojďme podívat, co nás dneska čeká a nemine. Meteorologové očekávají zataženo nebo skoro zataženo, zejména dopoledne a zpočátku odpoledne přechodně i oblačno. To ráno a dopoledne očekávají přechod pásu přeháněk od jihu k severovýchodu nebo severu, kolem poledne pak přechodně srážek méně. Později odpoledne a večer se postupně na většinu území rozšíří také přehánky nebo bouřky, lokálně by mohly být i silné. Nejvyšší odpolední teploty až 22 stupňů Celsia nejenom v Jihomoravském, ale i ve Zlínském kraji a v případných bouřkách máme očekávat silnější vítr s nárazy kolem 15 metrů za sekundu. Bole Radice, Sokolnice aktuálně 13, Moravský Písek 15, Veselý nad Moravou měří 16 stupňů Celsia.
8: Bezstarostný pronájem vozu Volkswagen nebo Audi vám poskytne operativní leasing zahrnující pojištění a servis. Top Centrum Car, Kyjov a Hodonín.
1: Doprava.
0: Z Hodonína na Dubňany na silnici číslo 431 máme hlášenu dopravní nehodu. Osobní auto srazilo lesní zvěř, tak projíždějte opatrně. Sihem šťastnou cestu.
1: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
0: V září do základních škol nastoupí první děti, které už nemohly dostat odklad, no a učitelé se bojí, jak budou učit děti různého věku i dovedností. Téma, které rozebereme už za chviličku v pondělní ranní jízdě, teď Venga Boys.

15 minut po 6. hodině doučí. Krásné ráno, Moravo, co nevědět, J-Lo a Pitbull, a nebo třeba taky Dua Lipa. Připomínáme, na trase mezi Horonínem a Dubněny leží na vozovce sražená srna. Projíždějte opatrně a pozor taky na dálnici D1, přesně řečeno na křížení D1 s D2. Srazily se tam dvě nákladní auta, počítejte s nárazovým zdržením. No a teď už míříme do lavic, protože, jak jsme nakousli, přísnější pravidla pro odklady mohou od září změnit první třídy, alespoň to tvrdí učitelé. Do škol totiž nastoupí i děti, které by dříve zůstaly ještě rok ve školce. Učitelé upozorňují, že rozdíly mezi dětmi budou větší než dosud a výuka tak bude náročnější. Podle nich nemusí jeden asistent na třídu stačit a pomohlo by i méně žáků ve třídách. Odklad nově totiž dostanou jen děti se závažnými zdravotními problémy, například po operaci nebo s vážnějším postižením. Tak uvidíme, jestli ta kaše nebude zas až tak horká, jako tomu hovoří učitelé. Nicméně změna to rozhodně bude. Rádio Jih.

0: 6 hodin a skoro 19 minut, krásné pondělní ráno, Moravo, Duo Lipa za námi, před námi Krištof a nebo The Offspring. Je tady z Brusu nový pracovní týden. Po 14 dnech dlouhý, jo, i zpátkem, nečeká nás teď žádný státní svátek. No a představa, že hned v úvodu nového pracovního týdne má člověk hlad v práci, to je... Zrovna bych řekl nebezpečný stav, klesá nálada, ubývá energie a kolegové možná začínají být podezřele protivní. Naštěstí je tady Rádio Jižní Moravy se záchranou, startujeme nový pracovní týden a tím pádem vám přivezeme parádní svačinu přímo do práce a bude to stát za to, čekají vás chutné dobroty od Racia z Břeclavy a voňavé tradiční koláčky z koláčkovny Milotice. Zkrátka svačina, kvůli které se vyplatí přijít do práce i v pondělí. Každý všední den rozvážíme po celé Jižní Moravě dobrou náladu, něco na zub a občas i důvod, proč si kolegové přestanou třeba brát svačinu navzájem. Taky byste rádi sobě a kolegům zpříjemnili pracovní den, na který se nebude jen tak vzpomínat nebo zapomínat, tak stačí mrknout na náš web www.radio.cz, je tam velmi jednoduchý formulář, který prostě vyplníte a možná, že už dneska, když se na vás usměje štěstí, vám tu fantastickou svačinku dovezeme. www.radio.jich, pár vteřinek, jeden formulář a svačinka pro vás i kolegy a kolegyně může být vaše. 20 minut po 6. hezké ráno, tady je kapela Krištof a Inzerát.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

pasažér.

Pondělní ráno Moravo, toto byly The Offspring v ranní jízdě rádích. Co nevidět, Mike and the Mechanics. Rehab. A nebo Jelen. Je pondělí 11. května, za chviličku nabídneme čerstvé jihomoravské zprávy, tu kratší verzi, podíváme se na teploty, zamíříme za vámi na cesty, no a v této hodince budeme hledat správné místo v letadle. Tak kéž by už to dneska klaplo, kdyby náhodou ne, tak máme připravenou sérii nápověd, pevně věřím, že by však stačila jedna jediná. No a když jsme u těch soutěží, mrkněte na náš web www.radiojich.cz, protože s rádiem jich můžete vyhrát i elektrokolo v hodnotě 81 000 korun. Myslíte si?

0: pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Alza dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
2: Hezké květnové ráno, Moravou minutka bude půl sedmé.
3: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
4: Řidiče na Břeclavsku čekají ode dneška komplikace mezi Křepicemi a Velkými Němčicemi. Silničáři tam kvůli špatnému stavu vozovky opraví silnici druhé třídy a provoz bude úplně uzavřen. V brněnském Komárově by mohla bývalou hernu v Lužné ulici nahradit zeleň a nový park. Budova poblíž Mariánského náměstí několik měsíců zavřená a radnice Brna jich usiluje o její odkup a demolici.
3: Rádio Jih. Počasí.
4: Aktuálně v Brně a v Dubněnech 13 stupňů, 14 měří Lanžot a Bílovice Úherského Hradiště.
3: Rádio Jih. Doprava.
2: Opět míříme na cesty, připomínáme na dálnici D1, přesně řečeno na křížení D1 s D2, dopravní nehoda dvou nákladních aut, počítejte se zdržením. Šťastnou pondělní cestu.
5: Autobazary Top Centrum Kárkyjov a Hodonín nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Car, váš autorizovaný partner Das Welt Auto.

Dobrovolní hasiči vytvořili nový rekord v dálkové přepravě vody. Více nabídneme už za pár minut v pondělní ranní jízdě za tem 11. května. Teď jsou tady Mike and the Mechanics.

0: 6.36 a v pondělní ranní z Jerry Hep, co nevíjet kapela Jelen. No a protože rekordů není nikdy dost, v ranní jízdě rádi v úvodu nového pracovního týdne přidáme další. Dobrovolní hasiči na Žďársko vytvořili nový rekord v dálkové přepravě vody. Více než 300 sborů v sobotu před půlnocí propojilo pomocí hadic a čerpadel trasu dlouhou přes 64 kilometrů. Akce s názvem Vrátíme Svratku do pramene spojila prameniště řeky Svratky ve Žďárských vrších s místem, kde řeka opouští Vysočinu, a hasiči o rekord usilovali více než 15 hodin, nakonec se to podařilo a dosavadní rekord, ten z roku 2010, měl hodnotu něco přes 63 kilometrů, tedy překonali, když, jak jsme říkali, udělali trasu z hadic a čerpadel dlouhou přes 64 kilometrů. To je jako trasa v podstatě plus minus autobus Břeclav v Brno. To je něco neuvěřitelného.
1: To je doopravdy hodně neuvěřitelná záležitost a je fajn, že se v uvozovkách vlastně tímto způsobem hasiči zdokonalují. Jako může se jim potom tady různé to spojování a různá ta logistika v rámci celého tohoto překonávání rekordu hodit třeba při aktuálním zásahu.
0: Je to tak, protože víme, že když kolikrát hoří les, tak je špatně přístupný pro velkou techniku. Bars, kde nějaký ten rybníček není, aby si nabrali vodu, takže musí propojovat jednu hadici, druhou, třetí, čtvrtou, pátou, až to může mít až 64 kilometrů. Takže klobouk dolů před dobrovolnými hasiči nejenom na Žďársku, ale v celé České republice, které tímto zdravíme a společně s profesionálními jim posíláme další z hitů pro dobrou náladu. Tady je kapela Jelen.
2: Ve středu 13. května od 17 hodin v knihovně Kyjov se uskuteční setkání s magistrou Michaelou Strožovou na téma Pánevní dno jako klíč k funkčnímu ženskému tělu. Dozvíte se, jak správná péče o pánevní dno ovlivňuje zdraví ženy v gynekologii i porodnictví. Přijďte načerpat cenné informace a inspiraci pro své zdraví. Více informací na Facebooku Nemocnice Kyjov.
3: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 7:15, pondělní radí z Jirády, Imagine Dragons, za chvilečku Linkin Park a pecka In The End. No a byla by pecka, kdyby někdo z vás nabídl konečně správné místo v letadle.
1: Jedině Rádio Jich vás pošle na dovolenou do Řecka.
0: Je to tak, dámy a pánové, dnes pondělí 11. května soutěžíme o luxusní leteckou dovolenou v Řecku pro dvě osoby v celkové hodnotě 28 000 korun a už možná za pár vteřinek zjistíme, kdo bude bydlet ve vile Eleny v letovisku Pevky a na pláž to bude mít pouhých 60 metrů. Navíc, bo tam čeká krásná příroda, vodopády, hory, termály, to všechno v podstatě na jednom místě. No a na jednom místě budete sedět v tom letadle a my potřebujeme to správné místo v onom letadle. Mimochodem, vzhledem k tomu, že sice jdete tomu štěstíčku naproti, ale bohužel to štěstíčko se alespoň prozatím na vás neusmálo, tak kdyby náhodou to dneska neklaplo, tak zítra už dodáme nějakou tu nápovědu, která by snad mohla pomoci. Doufáme to, co doufáme, věříme v to, ale já si zase myslím, že vy tu nápovědu potřebovat nebudete, protože v úvodu nového pracovního týdne se to štěstíčko konečně na někoho z vás usměje. Tak pokud jste v posledních 48 hodin netipovali, jakože určitě ne, když byl ten prodloužený víkend, tak za chviličku budete moci zkusit na lince 5184567 své štěstíčko. Jenom připomínám, že typovat můžete stále letadla z čísel 1 až 25 z písmen A až F ideálně. Jestli si děláte poznámky nebo si to pamatujete, nabídnout sedadlo, které ještě řečeno nebylo. Uf. Těším se. Těším se na to, že to dneska klapne. A kdyby to klaplo hned teď, byla by to naprostá paráda. Tak koho pak tam máme? Dobré ráno.
2: Dobré ráno, tady je Blanka Zachlebová.
0: Blaničko, dobré ráno. Jak jste si užila prodloužený víkend?
2: Bezvadný odpočinek.
0: Chytala jste nějaký bronz, když nám krásně svítilo sluníčko?
2: No to taky, ale byla jsem i na výstavě těch večerníčků v Brně se podívat na výstavičky.
0: Tak parádička. Tak já doufám, že už máte plán od 11. do 18. června.
2: Ano.
0: Super. Budete ležet v Řecku, užívat si to a chytat ten bronz. Tak pravidla naší soutěže jsou jasná a předpokládám, že máte pro nás to správné místo v letadle.
2: Zkusím to.
0: Tak pojďme na to.
2: Takže já si myslím, že je to 8C.
0: C8. C8, že by mohlo být to správné místo v letadle. No tak kéž byste měla pravdu. C8, je toto special místo pro posluchače Rádia Jih, Rádia Jižní Moravy. C8, ano nebo ne? Tak ani C8 ne. Rád bych tomu ještě něco dodal, jako nějakou tu malinkou nápovědu, a fakt to nejde. Děkujeme, pěkný den se, mějte se hezky. Taky naslyšenou. Do prčic, ale... Řekl bych, ale nemůžu. To nic neříkej. Dobrá, tak si radši dáme další z hitů pro dobrou náladu. Snad jen malá náplast na tento aktuální ranní neúspěch. Za hodinku to zkusíme znova. A už snad budeme zase o něco veselejší. Tak minimálně vy, co by posluchači Rádia Jih, Rádia Jižní Moravy. Ano, držíme pěst.
1: Další možnost tipnout si vaše správné místo v letadle už brzy. Jedině na Rádiu Jih.
3: Autobazary Top Centrum Car vykupují ojeté vozy všech značek. Top Centrum Car, Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný partner Dasvelt Auto.
1: Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Vanessa Teenage Dirtbag, pondělní ranní jízdě, dobré ráno Moravo, po sedmé další kopa hitů pro dobrou náladu, tady je malá ochutnávka, čeká nás třeba Rihanna, Don't Stop the Music, stejně jako Farna a Mirai, nebo Shakira. Silničáři uzavřou cestu mezi Křepicemi a Velkými Němčicemi. Jedno z témat pondělních jihomoravských zpráv rádia, jejich více už nabídne Jindrost, co nevidět. No a zatem 11. května nenabídneme jenom čerstvé jihomoravské zprávy, ale i aktuální předpověď počasí pro jihomoravský a Zlínský kraj. A budeme bojovat dál, budeme hledat dál to správné místo v letadle.
1: Doma u nás na jihu Moravy je krásně, o tom žádná. Ale dovolená v Řecku, pěkně u moře, ta by budla.
2: Poslouchejte Rádio Jih a vyhrajte leteckou dovolenou v Řecku.
1: Stačí si jen tipnout správné vaše místo v letadle.
2: A dovolená v Řecku pro dvě osoby v hodnotě 28 000 korun je vaše.
1: Buďte v dosahu Rádia Jih a chytněte si své místo v letadle.
2: A než začnete balit kufry, podívejte se na www.radiojih.cz,
1: kde najdete vše o této parádní dovolené v Řecku. Letecký zájezd do Řecka vám přináší cestovní kancelář KM Travel. Vezmeme vás na místo, kam se rádi vrátíte. www.kmtravel.cz.
3: Šardice slaví 740 let a bude to nářez. Šardický nářez. Druhý ročník letního minifestivalu v srdci Slovácka. V sobotu 13. června vás čeká večer plný živé hudby a skvělé atmosféry pod širým nebem. Na pódiu vystoupí Queenie, World Queen Tribute Band, Countryo a Sintra. Večer zakončí afterparty s DJem Pepem. Začínáme v 18 hodin. Vstupenky zakoupíte na www.šardickynarez.cz.
4: Hledáte práci, která voní po kávě? Do prodejny italské kávy v Kyjově hledáme novou posilu. Staňte se baristou a prodejcem prémiových italských potravin. Čeká vás práce se zákazníky, příprava skvělé kávy i lehká administrativa. Nabízíme práci od pondělí do pátku, férové platové podmínky a příspěvek na stravování. Více informací najdete na Facebooku skvělá-káva.cz nebo volejte 604 868 222.
5: MKLV Fest v Mikulově. Tohle léto jasná volba. Čeká tě hvězdný line-up. Ben Cristoval, Mikolas Josef, Mike Spirit a Grimaso, Kontrafakt, Nick Tendo, Human, Adam Mišík a Pam Rabbit. Sobota 1. srpna. Amfiteátr Mikulov. Připrav se na den plný hudby a skvělého jídla. Prostě nezapomenutelný zážitek pro všechny. Kupuj vstupenky pro sebe a svou partu teď hned na mklvfest.cz a buď u toho!
6: Datart pořádá Maxi výprodej.
7: Cože? Maxi výprodej?
6: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Maximální úsporu i pomoc v domácnosti vám přinesou velké spotřebiče ETA s cashbackem až 5000 korun.
7: A to je další level.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic jednoduše pro vás.
9: Vistacar Hodonín, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. www.vistacar.cz.
0: Hezké pondělní ráno, Moravo, máme minutu po sedmé.
1: Rádio Jih, jihomoravské zprávy.
10: Silničáři uzavřou cestu mezi Křepicemi a Velkými Němčicemi a Brno jich chce místo bývalé herny Nový park. Řidiče na Břeclavsku čekají ode dneška komplikace mezi Křepicemi a Velkými Němčicemi. Silničáři tam kvůli špatnému stavu vozovky opraví silnici druhé třídy a provoz bude úplně uzavřen. Osobní auta pojedou objížďkou přes Hustopeče, Kurdějov a Nikolčice. Po uzavřené trase projedou jen autobusy a vozy záchranářů. Opravy mají skončit nejpozději v červenci. V brněnském Komárově by mohla bývalou hernu v Lužné ulici nahradit zeleň a nový park. Budova poblíž Mariánského náměstí je několik měsíců zavřená a radnice Brna jich usiluje o její odkup a demolici. Podle vedení městské části ale majitel zatím s prodejem nesouhlasil. Proměnu okolí řeší také urbanistická studie, která počítá s úpravami veřejného prostoru i novou občanskou vybaveností. Místní lidé v anketě podporovali hlavně zrušení herny a klidnější podobu lokality.
0: Počasí. Dnes bude většinou zataženo, dopoledne se místy objeví přechodně méně oblačnosti už od rána, ale budou od jihu postupovat přehánky, kolem poledne jich ale na chvíli ubude. Odpoledne a večer se znovu rozšíří časté přehánky a bouřky, které mohou mít místy i silné. Teploty vyšplhají maximálně na 22 stupňů Celsia, nejenom v Jihomoravském, ale i ve Zlínském kraji. Vát bude mírný východní vítr, který ale může v bouřkách zesílit. Míříme k aktuálním teplotám v Hradci 15, stejně jako Moravský Žižkov, Uherské Hradiště 16, Pitihně v 17 stupňů Celsia.
9: Bezstarostný pronájem vozu Volkswagen nebo Audi vám poskytne operativní leasing zahrnující pojištění a servis. Top Centrum Car, Kyjov a Hodonín.
2: Rádio Jih. Doprava.
0: Na trase mezi Výškovem a Tučapy na silnici 2. třídy číslo 430 havarovala dvě osobní vozidla, neprůjezdný jeden jízdní pruh, zdržení alespoň prozatím minimální a pozory na dálnici D1 na exitu 226, perem na Ostravu, na sjezdu na Výškov stojí odstavené nákladní auto, projíždějte opatrně. Šťastnou pondělní cestu.
2: Ranní jízda. Na rádiu
0: I po 7. hodině nabídneme hity pro dobrou náladu. I po 7. hodině budeme soutěžit o luxusní dovču v hodnotě 28 000 korun. Snad konečně najdeme to správné místo v letadle, jak už jsme taky dneska říkali, kdyby to náhodou dneska neklaplo. Zítra dodáme nápovědu, která už snad pomůže, ale pevně věříme, že ji potřebovat nebudete, že v pondělí 11. května uspějete. No, aby toho nebylo málo, tak už za chviličku se podíváme do kalendáře a odhalíme, kdože má svátek. A podíváme se i lehoulince do historie. Krásné ráno, Moravo, ať se vám v úvodu nového pracovního týdne daří.

0: 7 hodin a 11 minut, krásné pondělní ráno, Moravo. Úvod nového pracovního týdne, tedy dnes 11. května, mají svátek Svatavy. A my na celou jižní a jihovýchodní Moravu blahopřejeme. Třeba na Kyjovsku jich máme 41, v Břeclavsku jich hlásí 56, gratulace míří na Hodonínsko, kde máme 32 žen s tímto jménem a míříme i na Znojemsko, kde jich je 53. Tam zavítá hudební dárek Ček kapely Miraj společně s Evčou Fárnou, nabídnou kousek Vzpomeneš si. Svatava je jménem spojeným s vlněním řeky, silou a krásou vody, tak jako je voda nepostradatelná pro život, její žena jménem Svatava nepostradatelnou součástí života svých blízkých. Artura Šmudlík, to jsou zase jména vepsána ve zvířecím kalendáři, tak v pondělí 11. května blahopřejeme i hafanům a kočičkám. No a míříme i dnes za nějakou tou zajímavostí. Věděli jste třeba, že první pěší turistická trasa na našem území vznikla přesně před 137 lety, panečku, to je doba, tedy 11. května roku 1889. Klub českých turistů tak tehdy poprvé vyznačil trasu červenou barvou, takovou, která označuje hlavní dálkové nebo hřebenové trasy. Mimochodem, dnes má naše republika nejhustší síť turistického značení v rámci zemí Evropské unie. Dohromady je to přes 40 000 kilometrů pěších tras. No a možná, že jste o prodlouženém víkendu nějakou tu pěší trasu využili i vy. Mimochodem, máme tady nějaké milovníky značky Ferrari. Ptáme se, protože právě automobilka Ferrari svůj úplně první vůz představila před 79 lety, konkrétně 11. května roku 1947. Tento automobil byl vyroben pouze ve dvou kusech, ale svým vznikem dal předlohu dnešním luxusním vozům. Zpátky ke svatavám, již mají dneska svátek, 13 minut po 7. posíláme hudební dáreček.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: anebo Aquam, teď pondělí 11. května, jedno dovolenkové téma.
1: Jedno dovolenkové téma, jeden neobvyklý, řekněme, soudní spor. Ten německý přiznal turistovi odškodné za obsazená lehátka v Řecku. Už i takovou věc mohou soudy řešit. O co šlo? Německý turista vysoudil v přepočtu přes 24 tisíc korun za to, že během dovolené v Řecku nenašel volné lehátko u bazénu. Byl prostě nespokojený, tak se na to těšil a neustále hledal, až nenašel vždycky to lehátko. Správní soud v Hanoveru uznal, že neustále rezervovaná lehátka mu zhoršila kvalitu jeho zájezdu, který si zaplatil. Muž s rodinou trávil dovolenou na ostrově Kos a za desetidenní pobyt zaplatil téměř 175 tisíc korun. K bazénu se snažil chodit už 6 ráno, říkal, že si vždycky nařídil buďajs, tak aby tam šel brzy a nějaké to lehátko našel, ale většina lehátek byla obsazená a ručníky jiných hostů právě už na nich byly tak, že se je neodvážil vůbec sundávat, tím pádem lehátko nenašel a zhoršovalo mu to kvalitu spánku, že se tak moc nevyspal, musel stávat dříve. No a pak samozřejmě neměl ani to lehátko, což ho naštvalo. Situaci se posléze snažil řešit přímo s vedením hotelu, bez úspěchu, další naštvání. Po návratu proto zažaloval cestovní kancelář, i když samozřejmě hotel sama nevlastní. Soud pak rozhodl, že kancelář musí vrátit plných 15% ceny zájezdu, tedy téměř tisícovku eur. Takzvané ručníkové války řeší další turistická letoviska, někde za nevyužitou rezervaci lehátka hrozí dokonce pokuta. No uvidíme, jestli takových případů přeci jenom nebude přibývat, letní sezona před náma, toto může být takový v uvozovkách nebezpečný precedens, že tady soud rozhodl, že doopravdy tady ten picmoch má nárok na to, že mu to zhoršilo dovolenou. Tady máš, možná se tomu bude říkat lehátkovné třeba.
2: To už se mu tak říká, ne?
1: Už se mu možná, je to tak, no. Možná dostal lehátkovné a hotovo.
0: Rádio Jih. Doprava. A před Šakirou ještě na cesty, na silnici číslo 42-124, směrem z Lednice na Mikulov, u obce Sedlec, dopravní nehoda osobního auta ji skončilo mimo komunikaci, tak projíždějte opatrně. Šťastnou pondělní cestu s ranní jízdou Rádia Jih.
3: Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy. Come on.

0: www.klimastyle.cz.
1: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
2: Spolehněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
3: Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa Smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro.
4: Datart pořádá Maxi Výprodej.
5: Cože? Maxi Výprodej?
4: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Získejte fantastický displej a odolnost v jednom s Motorola Moto G 86 za skvělou cenu.
5: Tak to je další level.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
7: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
8: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
9: Hezké pondělní ráno, Moravo, máme minutku po půl osmé.
10: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
11: Tragická nehoda zastavila včera provoz na železničním přejezdu mezi Čečem a Mutěnicemi. Cyklista podle policie nerespektoval výstražné značení ani houkání vlaku a byl přímo před přijíždějící soupravu. Muž utrpěl zranění, kterým na místě podlehl. Řidiči se od právě uplynulého víkendu vrátili bez omezení na silnici 1/55 mezi Veselým nad Moravou a Strážnicí. Po měsíční opravě skončila uzavírka úseku u Zarazic.
10: Počasí.
11: Aktuálně v Uherském Hradišti 16 stupňů, tu samou teplotu hlásí Babice, po 15 měříte v Prušánkách a Vladné.
10: Rádio Jih. Doprava.
9: Na Brněnsku na průjezdu Kanicemi směrem na Řícmanice havarovala 3 osobní vozidla, provoz je tam částečně omezen. Připomínáme, na silnici 3. třídy číslo 42-124 z Lednice směrem na Mikulov u Bulhár havarovalo osobní auto mimo silnici a pozor na D2 mezi 48 a 53 kilometrem ve směru na Bratislavu. U Kranice probíhají práce na silnici. Šťastnou pondělní cestu s hraní z dou rádia Jih.
10: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov, 889, Břeclav, 101,4.

minutky po polosmé, jsou tady No Name, ní alebo ano, ale ano, i další soutěže jsou pro vás připraveny. Co třeba vyhrát elektrokolo v hodnotě 81 000 korun? Jde to. Mrkněte na náš web www.radiojich.cz.

0: 7:40 fufurnového pracovního týdne. Další z hitů pro dobrou náladu a budeme v tom pokračovat. Máme pondělí 11. května, teď příběh z Ameriky, docela zpočátku drsný, naštěstí dobře dopadl a v hlavní roli mladí hrdinové. Američtí školáci zabránili nehodě školního autobusu poté, co řidička během jízdy skolabovala. Na dálnici ve státě Mississippi dostala astmatický záchvat a omdla přímo za volantem. Jako první zareagoval 12-letý chlapec, který se snažil autobus udržet v jízdním pruhu a upozornil ostatní děti. Další školák pak dokázal autobus zastavit a jeho spolužečka mezitím zavolala záchranáře. Jedna z dívek navíc řidičce před příjezdem záchranářů pomohla použít inhalátor na astma, díky čemuž se její stav podařilo stabilizovat. Řidička i vedení školy teď dětem děkují za rychlou reakci a odvahu, díky které se nikomu nic nestalo. Tak mladým hrdinům samozřejmě velká gratulace. Jak jsme říkali o tom, že další školák pak dokázal autobus zastavit a ten jeden 12-letý držel autobus v jízdním pruhu, hned jsem si vzpomněl na ty hry, jak to hrají mladí, GTAčko, jo, rozumíš, naučíš se to brzy a pak to můžeš použít i v praxi, jako ne?
1: No a musíme říct, že tady určitě šlo o vteřiny a bylo fajn, že si třeba někdo z těch žáků, ten první vlastně, který se tam vrhnul na tu pomoc, sledoval vlastně to dění kolem sebe. Možná kdyby děcka byly zabrané jako do nějakých jako zapínek ještě do mobilu a tak dále, tak to mohlo dopadnout hůř. Tady jde vidět, že opravdu ten někdo zareagoval okamžitě v ten daný moment, kdy měl, a nakonec všechno velmi, velmi dobře dopadlo.
0: No, upřímně řečeno, mohlo to dopadnout katastroficky.
1: No, to rozhodně ano.
0: Ale naštěstí všechno dobře dopadlo. 7:42, krásné pondělní ráno, tady jsou Beyoncé a Jay-Z.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: koho z vás čeká čisté gejské moře s dlouhou oblázkovou písečnou pláží? Kdo bude bydlet ve vile Eleny v letovisku Pepky? Jež to bude být sobiváku? Dlouho pouhých 60 metrů na pláž? Já doufám, že ano. Na rádiu jich pokračuje soutěž o luxusní leteckou dovolenou v Řecku pro dvě osoby v celkové hodnotě 28 tisíc korun.
1: Jedině rádio jich vás pošle na dovolenou do Řecka.
0: A jediné, co chceme slyšet a vědět, je to místo v letadle. Jediné. Ale evidentně je to hák, nikoli háček. No, my už to dneska vzpomínali, protože první šance bohužel nevyšla. Kdyby náhodou v těch dnešních šancích někdo z vás správné místo v letadle nenabídl, čemž pochybu, ale stát se to může, tak zítra bychom vám nabídli mezi 9. a 10. nápovědu, která by snad mohla otevřít dveře toho letadla. Tak ale, jak jsem říkal, myslím si, že to nebudete potřebovat, že to štěstíčko se v pondělí 11. května na někoho z vás usměje. Pojďme jenom připomenout, typovat můžeme jednou za 8.40 hodin, vzhledem k tomu, že byl prodloužený víkend, v klidu a v pohodě, můžete volat. No a i dneska chceme znát správné místo v letadle, přesněji řečeno i dneska můžete vybírat z čísel 1 až 25 a z písmen A až F. Ano, vybírat z těchto čísel a písmen můžete, ale vzhledem k tomu, že už nějaký ten den soutěžíme a nějaká ta sedadla už vysčena byla špatná, tak ideálně se těch sedadel vyvarovat. Prostě ty kombinace, které už zazněly, nepoužívat. Svítí tady nám je ta správná kombinace. Už několik dnů, vlastně od začátku celé této soutěže. A tak nějak, ne, nemůžeš, Makovec, nemůžeš nic říkat. Dobře, no, chtěl jsem pomoci, nemohu. Když aspoň něco, ne, nemůžeme. Necháme to na vás. 5, 2, 8, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Máte tady chuť, čas a zájem strávit nějaký ten čas pod řeckým sluníčkem, konkrétně od 11. do 18. června letošního roku. Volejte k nám sem do studia, zkuste své štěstí. Dobré ráno, přejeme komu? Haló, tady
2: Rádio. Ahoj, tady Jiřina.
0: Ahoj Jiřinko, odkud voláš?
2: Břeclavy.
0: Super, tak Jiřinko, správné sedadlo v letadle mířící do Řecka z brněnského letiště máme?
2: Ano.
0: No tak jsem s tím.
2: Mám říct tu?
0: No, jasné, co nebude...
2: C25.
0: Ano. C jako Cecilka 25, jo?
2: Ano.
0: Jako 25 na... No, pojďme si to poslechnout. Jestli máme správné místo v letadle C25, posluchačka z Břeclavy, zkoušíš své štěstí a... A taky to takhle. C25 není správné místo v letadle, sapristy.
2: Tak bohužel.
0: No, je mi to líto, že to bohužel pro vás, jako jo, ale kdyby náhodou se nikomu nepoštěstilo, za 8.40 hodin to můžete zkusit znova, i když myslím si, že už to asi neklapne. Ale uvidíme, necháme to tak.
2: Ano.
0: Mějte se moc hezky.
2: Ano, děkuju, ty taky, nashle.
0: Díky, naslyšenou. C25 zase vedle. To by se říct třeba i těsně, že? No, popojedeme dál. Dneska, jak už bylo řečeno, další šance ještě přijdou. My prostě dneska to místo v letadle nalezneme. Jak to zaznělo, s tebou mě baví svět, my vám ty medaile přivezeme. Tak já pevně doufám, že vy nám to správné místo v letadle nabídnete. Protože KM Travel je cestovní kancelář, která právě tento zájezd do Řecka nabízí posluchačům rádia jich rádia Jižní Moravy. www.kmtravel.cz.
1: Další možnost tipnout si vaše správné místo v letadle už brzy. Jedině na rádiu jich.
3: Autobazary Top Centrum Car vykupují ojeté vozy všech značek. Top Centrum Car, Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný partner Dasvelt Auto.
1: Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: originál Mary Ztracené. Silnice 55 mezi Veselým a Strážnicí se znovu otevřela. Více prozradí pondělní jihomoravské zprávy rádia jich. Navrch přidáme i aktuální předpověď počasí, která konečně slibuje i nějakou tu deštivou kapku, ale pravda, jak dodávají druhým dechem meteorologové, budou místa, kde něco naprší a o pár kilometrů dál prý zůstanou místa, která budou suchá. No tak uvidíme. Hlavně uslyšíme v aktuální předpovědi počasí. A aby toho nebylo málo, máme pro vás svačinky. Opět je zavezeme přímo k vám do práce.
1: Když máte hlad, nemáte dobrou náladu a ani v práci vám to neutíká.
2: A proto vám z Rádia Jih dovezeme parádní svačinu až do práce.
3: Těšit se můžete na výborné tradiční koláčky z Koláčkovny Milotice a dobroty z Břeclavského Racia.
2: Každý všední den rozvážíme po celém Jihomoravském a Zlínském kraji svačiny do práce.
3: Přihlaste se o tu svou právě teď na www.radiojih.cz
2: a zpříjemněte si se svými kolegy pracovní den.
3: Koláčkovna Milotice. Koláčky jako od babičky. Svatební koláčky na svatby, rodinné oslavy i firemní akce. Nově nabízíme rozvoz koláčků po celé České republice. Více info a objednávky online na www.koláčkovna.cz. Racio, to jsou zdravé, lehké a chutné výrobky pro celou rodinu. www.racio.cz.
4: Hledáte program pro děti na léto?
5: Já budu chodit na příměstský malířský tábor plný tvoření, malování a zábavy do ateliéru Art Tia v Břeclavi.
4: Stačí, když děti ráno přivezete a my je odpoledne bezpečně odvezeme domů. Více informací a přihlášky na www.timeaturciak.art.
6: Vitajte, strýcu, to je ale krásně. No, letos budu mět veltlínek velký jak kedlubny. A kedlubny? Jak melůny. Však nakupuju hnojiva i postřiky ve vinařském domě v Dubňanech. Mají to tam velice kvalitní a přitom levné. To víte, světová kriza. Tož pojďte teda se mnou a uvidíte sám. Vinařský dům Dubňany, obchod pro náš kraj.
7: Grill, oheň a skvělá atmosféra. Hodonín na grilu je zpět. V sobotu 16. května od 10 hodin na Masarykově náměstí. Dorazí i známý kuchař Michal Hugo Hromas s vlastní pecí a pořádnou show. Čekají vás grilované speciality, street food i lokální dobroty. Zahrají Aneška Binková, Dolls in the Factory a hodonínská kapela Yama. Přijďte si užít den plný chutí, hudby a pohody. Hodonín na grilu. Buďte u toho.
8: Milovníci vína a dobré zábavy, připravte se, Bučovice budou žít. Zámecký košt vín přináší stovky vzorků, neomezenou degustaci a atmosféru, která vás pohltí. Čeká vás cymbál, folklor, tanečníci a odpoledne to rozjede kapela The People. To vše v kouzelném prostředí arkádového nádvoří renesančního zámku. V sobotu 16. května od 10 hodin. Vstupenky přímo na místě. Přijďte ochutnat, pobavit se a užít si den, na který se nezapomíná.
9: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
10: Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic jednoduše pro vás.
11: Vistacar Hodonín, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. www.vistacar.cz.
0: Hezké pondělní ráno, Moravo, 8 hodin, minuta k tomu.
1: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
12: U Mutěnic zemřel po střetu s vlakem cyklista a silnice 1/55 mezi Veselým a Strážnicí se znovu otevřela. Tragická nehoda zastavila včera provoz na železničním přejezdu mezi Čejčem a Mutěnicemi. Cyklista podle policie nerespektoval výstražné značení ani houkání vlaku a byl přímo před přijíždějící soupravu. Muž utrpěl zranění, kterým na místě podlehl. Ve vlaku cestovalo 13 lidí, převážně dětí. Hasiči je po nehodě převezli do evakuačního autobusu. Policie okolnosti tragické nehody dále vyšetřuje. Řidiči se od právě uplynulého víkendu vrátili bez omezení na silnici 1/55 mezi Veselým nad Moravou a Strážnicí. Po měsíční opravě skončila uzavírka úseku zarazic. Během prací se dalo projíždět jen směrem od Veselí ke Strážnici, opačný směr vedl po objížďce. Podle radnice se podařilo stavební práce dokončit podle plánu. Silnice patří na Hodonínsku dlouhodobě k nejvíce opravovaným tahům.
0: Počasí. Dnes bude většinou zataženo, dopoledne se místy objeví i přechodné. Přechodně méně oblačnosti už od rána, ale budou od jihu postupovat přehánky, kolem poledne jich ale na chvíli ubude. Odpoledne a večer se znovu rozšíří časté přehánky, místy i bouřky, které mohou být i silnější. Teploty vyšplhají až na 22 stupňů Celsia, bát bude mírný jihovýchodní vítr, který večer ale v bouřkách zesílí. Jak už jsme říkali, meteorologové druhým dechem dodávají, sem tam se určitě nějaká dešťová kapka objeví, sem tam taky nějaká ta bouřka, ale budou místa, kde zůstane sucho, kde prostě pršet nebude. Tak uvidíme, necháme se překvapit. Kyjov, Josefov, Vrbice, Moutnice, aktuálně po 16 stupních Celsia.
11: Bezstarostný pronájem vozu Volkswagen nebo Audi vám poskytne operativní leasing zahrnující pojištění a servis. Top Centrum Car, Kyjov a Hodonín.
0: Rádio Jih. Doprava. A míříme za vámi na cesty na Zlínsku, na příjezdu do Ujezdova od Vysokého pole havarovala motorka, počítejte s omezením. V Brně v Černopolní ulici na křižovatce s Lužovou havarovalo osobní auto, i tady počítejte s omezením. Míříme i na D52 mezi 15. a 21. kilometrem směrem na Pohořelice, na Kranici probíhá údržba, a na D2 na 38. kilometru ve směru od Břeclavi na Brno dejte pozor na poruchaný kamion odstavený na Kranici. Šťastnou pondělní cestu.
13: Ranní jízda. Na rádiu Jih.
0: V září do základních škol nastoupí první děti, které už nemohly dostat odklad, a učitelé se bojí, jak budou učit děti různého věku i dovedností. Tak se na to podíváme podrobněji za pár minut. Teď Avicii a The Nights. Hezké pondělní ráno z ranní jízdy rádia Jih.

0: 11 minut po 8, zpěvačka Pink v pondělní raní jízdě, co nevěd Handrex a nebo Mara ztracený a jeho originál. Jak už jsme naťukli, přísnější pravidla pro odklady mohou od září změnit první třídy. Do škol nastoupí děti, které by dříve zůstaly ještě rok ve školce. Učitelé proto upozorňují, že rozdíly mezi dětmi budou větší než dosud a výuka tak bude náročnější. Podle nich nemusí jeden asistent na třídu stačit a pomohlo by i méně žáků ve třídách. Odklad totiž nově dostanou jen děti se závažnými zdravotními problémy, například po operaci nebo s vážnějším postižením. V září tak do základních škol nastoupí první děti, které už nemohly dostat odklad. Učitelé se zlobí a bojí, jak budou učit děti různého věku i dovedností. No uvidíme, necháme se překvapit. Podle některých to problém nebude, podle některých problém ano. Hod, vždycky bývají dva úhly pohledu na nějakou tu situaci. Tak se necháme překvapit. Za chviličku Handrex.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 17 minut po 8 hodině, pondělní raní s Děmara ztracený a originál. Dva další hudební originály je na obzoru.
1: Je to tak, Shakira představila totiž svoji píseň pro fotbalové mistrovství světa. Jak zní, to si můžeme poslouchat. Silné fotbalové vokály, které k tomu samozřejmě patří. Není to poprvé, co Shakira udělala také fotbalovou píseň. Shakira zveřejnila tuto ukázku oficiální písně pro letní fotbalové mistrovství světa v USA, Kanadě a Mexiku. Novinka s názvem Die Die vyjde ve čtvrtek 14. května, tedy tento čtvrtek. Krátké video natočila na slavném stadionu Maracana Stadium a sdílela ho na Instagramu. Zpěvačka už dříve vytvořila hit Waka Waka pro světový šampionát v Jihoafrické republice v roce 2010, tedy před dlouhými 16 lety, tedy letos to bude opět Shakira, která zprostředkuje oficiální píseň celého šampionátu. Její hudba zazněla také při ceremoniálech mistrovství světa v Německu a Brazílii. V nové ukázce, kterou právě slyšíte, vystupují tanečníci v dresech několika národních týmů. Zahajovací programy ve všech třech pořadatelských zemích doplní také Katy Perry, Alanis Morissette a Michelle Bublé. Šampionát samotný odstartuje 11. června a představí se na něm i česká fotbalová reprezentace. V podstatě startujeme přesně za měsíc. A jestli se vám Shakira líbí nebo ne, to už necháme zase na vás.
0: Tak jsem ale už zase slyšel v kuloarech,
1: co jsi slyšel?
0: Že písničku bude časem využívat Finanční úřad České republiky, protože když se to jmenuje Daj Daj.
1: Já jo.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Součástí pondělní ranní zde rádia X datem 11. května. O půl deváté už Sigma a Nobody to Love. Taky Lady Gaga doučí. A nebo Harley, proč pocit mám. Úvod nového pracovního týdne. Před touto muzikou ještě další krátké jihomoravské zprávy, protože pořád se něco děje. Mrkneme na teploty, podíváme se i na cesty, bohužel máme hlášeny další dopravní nehody, třeba i z Kyjova. No ale aby to bylo zase i o něčem veselejším, tak k té soutěži o luxusní dovolenou v Řecku v hodnotě téměř 30 000 korun přidáme k sobě rádio jich rádio Jižní Moravy další fantastickou cenu. Další fantastickou soutěž, tentokrát je o elektrokolo.
1: Vyhrajte značkové elektrokolo v hodnotě 80 000 korun. Dejte si v Horonínském Burgers Fresh Burger Bistru do 28. května parádní burger nebo žebra. A zapojte se s účtenkou do soutěže o značkové elektrokolo v hodnotě 80 000 korun. Velké finále nás pak čeká v pátek 29. května tady na Rádiu Jih. Více info na www.radiojih.cz.
2: Sháníte prověřený ojetý vůz? Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
3: A zadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky o 5 až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.

Jově na Komenského třídě na křižovatce s ulicí Svatopluka Čecha se srazila dvě osobní auta, počítejte s omezením. Na D46 se na třetím kilometru směrem na Olomouc leží na silnici spadlé mobilní WC. I tady opatrně, stejně jako na dálnici D55 na exitu 30 směrem na Otrokovice, kde stojí odstavené nákladní auto. Šťastnou pondělní cestu.

deváté, 8 hodin 30 minut, chcete-li a v pondělí 11. května zraní zdy rády k další z hitů pro dobrou náladu. Na celou jižní a jihovýchodní Moravou míří Sigma Nobody to Love.

0: Po prodlouženém víkendu se do vysílání ranní zdy Rádek vrací soutěž.
1: Dejte si pozor na jazyk.
0: A ve hře další fantastické lupeny na MLKLV Fest, jež jsou skuteční 1. srpna na Amfiku v Mikulově. Živě vystoupí Mikolas, Josef, Ben Christovo, Pam Rabbit, Mike Spirit, Adam Myší, Kontrafakt a mnoho dalších. U nového pracovního týdne si připomeneme pravidla. Po dobu 30 vteřin vám budeme pokládat jednoduché otázky, u kterých ani tak nejde o vědomosti či správné odpovědi, ale o to dávat si pozor na jazyk. Na každou otázku musíte odpovědět i hned a nesmíte používat odpovědi ano, ne, je potřeba odpovědět celou větou, tak jak nás to učili na základní škole. Tak kdo má chuť a zájem o dva lupeny na MLKLV Fest, právě teď může volat na aktivovanou telefonní linku 518 345 678. Ideálně pokud jste v posledních 30 dnech nevyhráli a nemáte heslo Hamty Hamty, ať mám víc jak tamty. Byli bychom velmi rádi, kdyby se dostalo na každého z vás. Kdo má zájem o tyto vstupenky, tak hezké ráno komu?
2: Ahoj, tady Peťa z Uherského Hradiště.
0: Peťo, ty z posledních 30 dnech na rádiu nic nevyhrál?
2: Nevyhrál jsem nic jsem nevyhrál.
0: Dobrý, já se ptám jenom, aby byla pravidla.
2: Jo, dobrý.
0: Super, tak víš, o co hrajeme?
2: Ano, hrajeme o stupenky do Mikulova.
0: Super. A pravidla naší soutěže jsou ti jasná, jo?
2: Ano, jsou mi jasná, jsou.
0: Super, tak já doufám, že nám vydrží signál, protože je tam docela velký ruch.
2: Ano, my jsme na stavě, takže jsem se dovolal, jsem strašně rád.
0: No, super, tak jdem na to. Byl jsi o prodloužené víkendu v práci?
2: Byl jsem v práci na obložený víkendu.
0: Bojíš se tmy?
2: Já se bojím tmy.
0: A zkus použít jiná číslovička v té odpovědi, prosím, a celou větou, jinak to nemůžeme uznat.
2: Ano.
0: A ano, zaznělo, bohužel. Tak pozdravuj na stavě, měj se hezky, snad to klapne někdy jindy. Dneska bohužel to nevyšlo, a tak dva lupeny na MLKLV Fest zůstávají tady u nás ve studiu ranní zdy Rádek. Ale nebojte, půjdou opět a znovu mezi vás.
1: Dejte si pozor na jazyk. Odpovídejte po dobu 30 vteřin na otázky Lukáše Makovce v ranní jízdě Rádia Jih. Háček je ale v tom, že nesmíte odpovídat slovy ano a ne. Pokud to zvládnete, odměnou vám budou skvělé výhry. Více info na www.radiojih.cz. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 9:15 pondělní raní z Gillian Rimes, Can't Fight the Moonlight, písnička z filmu Divoké kočky a možná, že divoké je to i v úvodu nového pracovního týdne u vás v práci. Zejména, když některé z vás může trápit hlad. To je za mě hodně nebezpečná situace, klesá nálada, ubývá energie a kolegové začínají být podezřele protivní. Naštěstí je tady ale Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy se záchranou. Přivezeme vám totiž parádní svačinu přímo do práce a bude to stát za to. Čekají vás chutné dobroty od Racia z Břeclavy a voňavé tradiční koláčky z koláčkovny Milotice. Zkrátka dobře svačina, kvůli které se vyplatí přijít do práce i v pondělí. Tak se přihlaste právě teď na našem webu a dopřejte sobě i kolegům pracovní den, na který se nebude jen tak zapomínat. www.radiojih.cz, pár vteřinek strávíte u registračního formuláře a možná, když se na vás uspěje štěstí, ještě dneska vám dovezeme sváču. Jinak každý všední den rozvážíme po celé Jižní Moravě dobrou náladu, něco na zub a občas i důvod, proč si kolegové přestanou brát svačinku navzájem. Tak nezapomeňte www.radiojih.cz. Teď Harley, proč pocit mám?
1: Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské

0: Před 9. hodinou ještě Kylie Minogue, po 9. už třeba Michael Jackson, Callum Scott a Whitney Houston a taky Poetika. Brno jich chce místo bývalé herny Nový park. Podrobnosti nabídnou pondělní humorovské zprávy rádia zatem 11. května. A po 9. hodině to zkusíme znovu. Tedy najít to místo v letadle.
1: Doma u nás na jihu Moravy je krásně. O tom žádná. Ale dovolená v Řecku, pěkně u moře, ta by budla.
2: Poslouchejte Rádio Jih a vyhrajte leteckou dovolenou v Řecku.
1: Stačí si jen tipnout správné vaše místo v letadle.
2: A dovolená v Řecku pro dvě osoby v hodnotě 28 000 korun je vaše.
1: Buďte v dosahu Rádia Jih a chytněte si své místo v letadle.
2: A než začnete balit kufry, podívejte se na www.radiojih.cz,
1: kde najdete vše o této parádní dovolené v Řecku. Letecký zájezd do Řecka vám přináší cestovní kancelář KM Travel. Vezmeme vás na místo, kam se rádi vrátíte. www.kmtravel.cz.
3: Mastra Kovomatkyjov. Šrouby, nářadí, svářecí technika. Vše pro dílnu, zahradu, řemeslníky. Mastra Kovomat na ulici Boršovská v Kyjově.
4: Šardice slaví 740 let a bude to nářez. Šardický nářez. Druhý ročník letního minifestivalu v srdci Slovácka. V sobotu 13. června vás čeká večer plný živé hudby a skvělé atmosféry pod širým nebem. Na pódiu vystoupí Queenie, World Queen Tribute Band, Countryo a Sintra. Večer zakončí afterparty s DJem Pepem. Začínáme v 18 hodin. Vstupenky zakoupíte na šardickynarez.cz. Burgers Fresh Burger Bistro Hodonín. Kam na nejlepší burger, žebra a křídla ve městě už dávno víte. Přijďte nás navštívit do moderního industriálně klasického interiéru a zúčastněte se soutěže o elektrokolo Highbike v hodnotě 80 000 z DD Bike Moravská Nová Ves. Stačí navštívit Burgers Fresh Burger Bistro Hodonín od 11. do 28. května. Dát si menu dle vlastního výběru a účtenku se jménem hodit do stosování. Těšíme se na vás 7 dní v týdnu. www.burgers.eu.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
7: Aha.
6: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
7: A co SSB?
6: SSB? Co je SSB?
7: Garantované úročení. Státní podpora, bonusy.
6: A to je nějaká nová investice?
7: To je stavební spoření od Buřinky.
6: Aha, a kde se to dá stáhnout?
7: No normálně v Georgii.
8: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
0: Hezké květnové ráno, Moravo je 9.
1: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
9: Silničáři uzavřou cestu mezi Křepicemi a Velkými Němčicemi a Brno jich chce místo bývalé herny Nový park. Řidiče na Břeclavsku čekají ode dneška komplikace mezi Křepicemi a Velkými Němčicemi. Silničáři tam kvůli špatnému stavu vozovky opraví silnici druhé třídy a provoz bude úplně uzavřen. Osobní auta pojedou objížďkou přes Hustopeče, Kurdějov a Nikolčice. V brněnském Komárově by mohla bývalou hernu v Lužné ulici nahradit zeleň a nový park. Budova poblíž Mariánského náměstí je několik měsíců zavřená a radnice Brna jihu usiluje o její odkup a demolici. Podle vedení městské části ale majitel zatím s prodejem nesouhlasil. Proměnu okolí řeší také urbanistická studie. Ta počítá s úpravami veřejného prostoru i s novou občanskou vybaveností. Místní lidé v anketě podporovali hlavně zrušení herny a klidnější podobu lokality.
1: Rádio Jih. Počasí.
0: No, máme před sebou týden, podle kterého bude asi těžké poznat, že už léto klepe na dveře. Letos se zřejmě v plné síle naplní pranostika o takzvaných ledových mužích, ale nebudeme předbíhat. Pojďme se podívat, jaké bude pondělí 11. května. Dnes bude většinou zataženo, dopoledne se místy objeví i přechodně méně oblačnosti, ale už od rána od jihu postupují přehánky, kolem poledne jich ale na chvíli ubude. Odpoledne a večer se znovu rozšíří časté přehánky, místy i bouřky. Ojedinělé by mohly být i silné. Teploty maximálně do 22 stupňů. stupňů Celsianu a vád bude mírný jihovýchodní vítr, který večer ale v bouřkách může přechodně zesílit. A jak jsou na tom aktuální teploty? Zlín, Bulhary 16, Vlkoš, Dolní Němčí 17 stupňů Celsia.
10: Bezstarostní pronájem vozu Volkswagen nebo Audi vám poskytne operativní leasing zahrnující pojištění a servis. Top Centrum Car, Kyjov a Hodonín.
1: Rádio Jih. Doprava.
0: A zdravíme i na cesty v Brně v Bystrci na křižovatce ulic Kubíčková Šťouračová havarovala dvě osobní auta, počítejte s omezením, a připomínáme v Kyjově na Komenského třídě na křižovatce s ulicí Svatopluka Čecha se srazila dvě osobní auta. I tady počítejte s nárazovým zdržením. Šťastnou pondělní cestu.

0: Alan Scott na rádiu v pondělí 11. května. 9 hodin 9 minut. Verčo, vítej, ahoj.
1: Ahoj.
0: My se pustíme samozřejmě v této hodince do bars jakých věcí, ale pustíme se taky do pátrání po správném místě v letadle. Já už jsem našim posluchačům řekl, že kdyby to náhodou dneska neklaplo, ale fakt furt věřím, že to klapne, tak zítra mezi 9. a 10. bychom dodali už nějakou nápovědu, která 100% dveře toho letadla otevře. Ale věřím v to. Věřím.
1: No, já taky věřím, že to nebude potřeba, že teďka za chvilku to prostě někdo normálně dá na frajera.
0: Určitě, dá to. Ale mně se strašně líbí, jak bychom si mysleli, že se fakt našim posluchačům podaří to místo v letadle najít jako během pár dnů. A nepočítali jsme s tím, že se to tak prodlouží, protože už jsme zase odstartovali další soutěž. O elektrokolo, jo? Takže podrobnosti na našem webu www.radio.cz, tak máme tak dohromady dvě fantastické soutěže. No a za pár minut se vydáme za mozkem, ten nepřestává překvapovat. Náš mozek si totiž pamatuje něco furt a něco vůbec. Že? Ze školy si pamatujeme někteří prd blbosti, ano?
1: Tak můj si toho spíš nepamatuje vůbec.
0: Jo?
1: No, no tak furt něco zapomínám. Jo, to jsme teďka, jak byl den matek, tak Ninečka vypisovali ve školce, měli takový papír, tam mají na nástěnce a moje maminka blabla, měla spoustu otázek a že co mi moje maminka říká nejčastěji, víš, co tam napsala, a ti něco připomenu.
0: Už tak mladá, tak to.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: hodin 19 minut Coldplay, za chviličku Poetika a nebo Bruno Mars. A teď už tomu našemu mozku.
1: Dobře, k mozečku. U některých z nás. Zajímavost. Mozek je neprobádaný, aha, stejně jako vesmír a vodní plochy barsjaké. A představte si, že náš mozek si pamatuje urážky 20 let, ale komplimenty zapomeneme už za tak krátkou dobu, jako je pouhopových 30 dnů. A není to žádná náhoda, protože lidský mozek je evolučně nastavený tak, aby negativní věci bral vážněji. Možná jste se přitom třeba už taky nachytali, že se vám objevují ve vzpomínkách něco, kdy se člověkovi prostě něco nepovedlo, a to, co se povedlo, tak velmi často zapomínáme. Kdo za to může? Ano, mozek, ale budeme i přesnější. Amygdala je malá mandlovitá struktura hluboko ve spánkovém laloku mozku, jež funguje jako centrum pro zpracování emocí, zejména strachu, hněvu a úzkosti. A přesně tato struktura je zodpovědná za to, že negativní zážitky označí k silnějšímu zapamatování. Ale nebudeme končit negativisticky. Výsledek, víc úzkosti, mín sebedůvěry, jde to všechno změnit. Dobrá zpráva totiž je, že mozek dokážeme přecvičit a prý velice jednoduše, třeba každý večer si napsat 3 drobné věci, které byly fajn, mm-hmm, které nás potěšily, mm-hmm, a máme si i zapisovat pochvaly od ostatních a jednou týdně si je dokonce přečíst. No, jednoduché, ne?
2: No, ano, no, je to, no tak
1: když teda nějaké jsou, no, a tak můžete si je vysvět klidně a tomu mozku to je prostě jako nadspat, aby nám tam nedával zpátky ty vzpomínky toho, co se nám nepovedlo. Luky, připálíš to, přeřežeš to blbě, cokoliv.
2: Luky, moc ti to sluší a hezky ti to mluví, zapiš si to večer.
1: Děkuju.
2: Rád se stalo.
1: Ale já tu stovku, co jsem ti na to slíbil, nemám. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 59.30, díky, že posloucháte i dnes, pondělí 11. května, Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy. No a my už tady máme připravený alkoholický sex, pěkně nachlazený, tak doufám, že budou létat špunty.
1: Jedině Rádio Jih vás pošle na dovolenou do Řecka.
2: Já jsem se to zase pokoušela domluvit s tím vesmírem, takže doufám, že tu dovolenou v Řecku pro dvě osoby v hodnotě 28 000 korun někdo teď vyhraje.
0: No bylo by na čase, protože jak už jsme říkali, spustili jsme taky další fantastickou soutěž, ale onen 11. červen, tedy odlet z brněnského letiště se nezadržitelně blíží a na vás už se těší u čistého Egejského moře s dlouhou obláskovou písečnou pláží. A jak už jsme taky několikrát říkali, bydlet budete ve vile Eleny v letovisku Pevky, na pláž to budete mít 60 metrů. Jo, to prostě si pořádně neobujete pantofla, už tam budete.
2: A teď se tam můžete válet, nebo se můžete jít procházet, protože dookola příroda, vodopády, všechny tady ty krásy.
0: Hory, termály, no. Až neuvěřitelné, co všechno může být na jednom místě.
2: No takže už jenom stačí, abyste typli to správné místo v letadle a je to.
0: Takže i dneska můžete vybírat z čísel 1 až 25.
2: A písmen A až F.
0: A ideálně nabídnout to sedadlo, které ještě nezaznělo. Ideálně. A že už jich bylo. Já věřím, že to nebudeme potřebovat, ale přeci jenom. Hned v úvodu nového pracovního týdne můžeme říci, že kdyby to náhodou fakt neklaplo, ale...
2: Ne?
0: Zítra by mohla být, nebo bude nějaká zásadní nápověda mezi 9. a 10.
2: Nebude, ale... protože teď to někdo uhodne.
0: Tak jo, tak 518.
2: 345.
0: 678, telefonní číslo, k nám sem do studia. Dobré dopoledne, přejeme komu?
3: Dobrý den, tady Martin z Břeclavy.
0: Nazdar, Martine, jak se smělo prodloužené víkendu?
3: Super, jsme byli v Praze.
0: No parádička, co se ti tam nejvíc líbilo v Praze, hele?
3: Karlov most, hra to takové.
0: No super, takže rád cestuješ?
3: Ano.
0: No výborně, no. Tak 11. až 18. června, zařídíš si volno?
3: Snad jo.
0: To budeš muset, kamaráde, jestli teď vyhraješ luxusní leteckou dovolenou v Řecku pro dvě osoby v celkově hodnotě 28 000 korun. Koho bys vzal sebou?
3: Mamku a jenom mamku.
0: To bude parádička. Takový ještě dodatečný dáreček ke dnu našich milovaných maminek. Tak fajn, pojďme na to správné místo v letadle.
3: F6,
0: že by mohlo být podle tebe správné místo v letadle. No. Tak moc si držíme pěsi tady s Verčou, aby ti to klaplo, moc s maminkou odletět. F6. Noc. Je mi to líto, do Břeclavy nemám v tuto chviličku dobré zprávy, není to správné místo v letadle. Je mi to fakt moc líto, ale přejeme alespoň krásný den, měj se hezky.
3: Díkuji, naschledanou.
0: Ahoj, my moc děkujeme, krásně myslel na maminku, to by byla taková parádička, to by byl prostě příběh s třešničkou na dortu. Ale on ten příběh, dámy a pánové, pokračuje, protože F6 nebylo správné místo v letadle a tím pádem někdo z vás dostane další šanci už u Verči.
2: Jistě.
0: Ta se na to moc těší.
2: Moc.
0: Partnerem soutěže je i nadále cestovní kancelář KM Travel
2: www.kmtravel.cz.
0: Tak Verčo, trošku ti to závidím, že jo? V tvém vysílání někdo nabídne to správné místo v letadle a ty si budeš moc užít toho sektu a hlavně té radosti,
2: no,
0: kterou přineseš.
2: Jo.
0: Držíme vám pěstí.
1: Další možnost tipnout si vaše správné místo v letadle už brzy. Jedině na Rádiu Jih. Myslíte si, že znáte Jižní Moravu opravdu dobře? Jižní Morava je plná zajímavých míst, osobností i událostí. Odhalujte je s námi každé všední odpoledne po 16. hodině v nové soutěži Tajemný Jih. A tento týden v Tajemném Jihu soutěžíme o 500 korunové poukazy na poctivé paštiky, uzeniny nebo vyhlášená grilovaná žebírka od paštiky Rašovská ze Sobulek. Více na paštikyrašovská.cz.

0: 10:45. Na rádiu jich dělali Rámus Rasmus, The Shadows, 09, Axwell a Ingrosso.
1: No a já tady mám teďka paní z Mexika. Jo, a teď normálně mi to úplně
0: přinutilo. Počkej, jak jsi tady sama, jak tady máš, tady byla akorát Martina teďko od nás kanclu.
1: A ona tady byla z Benátek zase, myslím, ne?
0: Aha, ty tady také cestovatelské, jo?
1: No a tak počkej, ale jsem ti chtěla říct, no, že
0: čekám,
1: kvůli tomu dívej, sahám na ty vlasy, že jo? Aha. A normálně je mě stydno, ale protože paní teďka tady ta se zapsala do Guinnessovky, protože to je nějaká artistka a zdvihla závaží o váze přes 75 kilogramů, což jako si řekneš, no co jako, no jo, ale pomocí vlasů. Ona si normálně
0: přivázala. To, co zvíháš ty na bench, tak ona zvedla normálně.
1: Ty to
0: jako,
1: normálně přivázala na vlasy.
0: Culík, jo?
1: No. A přivázala to tam a prostě přes 75
0: kilo. A komu tím teď jako prospěla, co?
1: No já nevím, tak jako
0: zapsala se teda do nějaké...
1: Zapsala se do Guinnessovky, no.
0: Jo, tak to. A to muselo celkem bolet, že?
1: No, já nevím, tady totiž píšou, že průměrný člověk má na hlavě zhruba 100 000 vlasů.
0: No tak
1: a
0: průměrný,
1: každý...
0: My, kteří do průměru bohužel nezapadáme.
1: No, ale tak jako jsme v tom průměrnu a každý vydrží přibližně 60 gramů tahu. Takže sice matematicky to celkem smysl dává, jako ale psychicky už
0: na ten culík nebo na jeden vlas?
1: Na jeden vlas.
0: Na jeden vlas. Mm. Takže a co kdybychom to zkusili?
1: Na mě.
0: No tak na kom jinam? Na mě asi ne, jako z toho pleší by to asi nešla. Kdyby si to udělala jako že culíček.
1: No.
0: A teď bychom vzali třeba, já nevím, kilovku cukru.
1: No.
0: A dali bychom to do nějaké ošatky nebo něco a že bys to jako zvedla, by řekl, kilo není nic, dej tam 10 kilo.
1: Jako
0: a podle toho, kolik bys zvihla, by si mohla potom odnést dom.
1: Jo, no? Tak no. A to tam budem toho věšet něco jiné než cukr nechci.
0: Tak pojďme za dalšími hity pro dobrou náladu. Mezi tím, co si Verče bude dělat culík, doufám, že to všechno bude zaznamenávat na mobilní telefon, aby to potom mohla dát na ty sociální sítě, protože mám taky pocit, těch rýosů je tam málo.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

hádám. A večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí, někdy mám pocit, že žít se s tebou nedá. Třeba když míváš nálady, když je to nahoru a dolů, mám chuť se zbalit.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

hezké pondělní dopoledne přejem ze studia Rádia Jih. Jsme se tady bavili před chvilkou s Lukem, že tento týden bude asi trošku šok po těch dvou zkrácených týdnech. No ale musíme to dát a dáme to a dopomůže nám k tomu skvělá muzika. Zde nám po desáté zazní třeba Emily a novinka Máj. DJ Klas přidá hit se dnes.

0: Krásné dopoledne.
1: Když máte hlad, nemáte dobrou náladu a ani v práci vám to neutíká.
2: A proto vám z Rádia Jih dovezeme parádní svačinu až do práce.
3: Těšit se můžete na výborné tradiční koláčky z Koláčkovny Milotice a dobroty z Břeclavského Racia.
2: Každý všední den rozvážíme po celém Jihomoravském a Zlínském kraji svačiny do práce.
3: Přihlaste se o tu svou právě teď na www.radiojih.cz
2: a zpříjemněte si se svými kolegy pracovní den.
3: Koláčkovna Milotice. Koláčky jako od babičky. Svatební koláčky na svatby, rodinné oslavy i firemní akce. Nově nabízíme rozvoz koláčků po celé České republice. Více info a objednávky online na www.koláčkovna.cz. Racio, to jsou zdravé, lehké a chutné výrobky pro celou rodinu. www.racio.cz.
4: Milovníci vína a dobré zábavy, připravte se, Bučovice budou žít. Zámecký košt vín přináší stovky vzorků, neomezenou degustaci a atmosféru, která vás pohltí. Čeká vás cymbál, folklor, tanečníci a odpoledne to rozjede kapela The People. To vše v kouzelném prostředí arkádového nádvoří renesančního zámku. V sobotu 16. května od 10 hodin. Vstupenky přímo na místě. Přijďte ochutnat, pobavit se a užít si den, na který se nezapomíná.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x 0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Datart pořádá Maxi výprodej.
7: Cože? Maxi výprodej?
6: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Maximální úsporu i pomoc v domácnosti vám přinesou velké spotřebiče ETA s cashbackem až 5000 korun.
7: Tak to je další level.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
8: První probuzení na moři?
9: První selfie s delfínem. Nebo snad první hrad z písku na pláži.
10: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď. Na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
11: Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic jednoduše pro vás.
12: Vistacar Hodonín, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. www.vistacar.cz.
0: Máme přesně 10 hodin a z rádia jich přejeme krásné pondělí.
1: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
13: V Hodoníně rostou základy nového Černého mostu a Uherský Brod buduje na Maršově útulnu pro poutníky. V Hodoníně pokračuje stavba nového Černého mostu v Měšťanské ulici U Lázní. Původní most nad tratí Břeclav Přerov nechali silničáři o Velikonocích zbourat kvůli špatnému stavu. Na novém přemostění teď dělníci budují základy a v létě mají usadit hlavní betonové nosníky. Řidiči musí dále počítat s objížďkami, které se dotkly i autobusových linek. Nový most na silnici směrem na Ratíškovice má být hotov v první polovině prosince. Na Maršově Uherského Brodu začala stavba nové dřevěné útulny pro poutníky a turisty. Vzniká u Cyrilometodějské stezky, kterou každoročně využívá stále více lidí. Přístřešek nabídne místo k odpočinku, jednoduché přespání ve spacáku. Součástí budou také lavice a stůl pro krátké zastavení během cesty. Město chce projektem podpořit turistiku a šetrné cestování v regionu.
1: Rádio Jih. Počasí.
0: Tak dneska nás čeká zatažená obloha se srážkami a odpoledne a večer místy taky s bouřkami. Teploty ale celkem vysoké v Jihomoravském kraji 19 až 22 a ve Zlínském 18 až 21 stupňů Celsia. Aktuálně Břeclav Klentnice 14 a Šardice i Břesovice 16 stupňů.
12: Bezstarostný pronájem vozu Volkswagen nebo Audi vám poskytne operativní leasing zahrnující pojištění a servis. Top Centrum Car, Kyjov a Hodonín.
1: Rádio Jih. Doprava.
0: A míříme taky na silnice. Opatrní buďte v Brně, v Bystrci, na křižovatce ulic Kubičkova a Touračova bourala dvě osobní auta. Projedete tady s omezením. Tak hlavně opatrně, ať už trčíte kamkoliv, tak vám z rádia i přejem šťastnou cestu.

0: song Dark Horse. Za okamžik už si dáme songy jako Maj a nebo taky Grace Kelly. No a potom se taky podíváme, kam až může zajít hledání netradiční romantiky. V Brně totiž kvůli muži v tramvajovém tunelu musel řidič zastavit soupravu. Co tam vysvětloval strážníkům a proč padla zmínka taky o pavoukovi, tak i to prozradíme tady u nás na Rádiu Jih už za pár minut. Hezké dopoledne.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: posloucháte, díky, že posloucháte Rádio Jich. No a představte si, neobvyklý zásah řešili o víkendu brněnští strážníci u tramvajového tunelu v Jihlavské ulici. Dispečink dopravního podniku je totiž přivolal kvůli muži, který se pohyboval přímo po kolejích v tunelu. Řidič tramvaje musel soupravu zabrzdit, protože muž neodešel ani po intenzivním zvonění. 39-letý muž pak strážníkům nabízel hned několik vysvětlení. Tvrdil třeba, že v tunelu hledal zapomenutou igelitovou tašku a že šel prostředkem, a to kvůli tomu, že měl strach z pavouka na stěně. Nakonec naznačil, že do tunelu občas chodí i s přítelkyní za intimními chvílemi. Strážníci ho upozornili, že to do tunelu rozhodně nepatří a případem se bude dál zabývat správní řízení kvůli porušení zákona o drahách. Tak prosím vás, jo, intimnost jinam než do tunelu, určitě jde najít lepší netradiční místo. No a my se z tunelu přesouváme zase zpátky k muzice a z té už je na playlistu Rádia Jich připraven hit Té dnes. Hezké pondělí.
1: Rádio Jich. Rádio Jich. Rádio Jižní Moravy.

0: Spousta pondělních hitů, další je taky před námi. No ale před námi je taky něco adrenalinovějšího.
1: Jedině Rádio Jih vás pošle na dovolenou do Řecka.
0: Ano, je to soutěž o leteckou dovolenou v Řecku. Pořád ještě se nikomu nepodařilo uhádnout to svoje správné místo v letadle. A proto už za pár minut dáme někomu dalšímu z vás šanci. A to šanci odletět na druhý největší řecký ostrov. Takže teď si užijte muziku, připravte během ní telefony a za chvilku budeme soutěžit. Držíme pěsti.
1: Poslouchejte Rádio Jih.

0: jedu.
1: Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profi servisu. DD Bike.cz.
2: Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa Smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Když něco, tak Allegro.
3: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5 400 korun. Více na škodaauto.cz.

0: Moravy. No a je to tady znova. Protože ještě nikomu z vás se nepodařilo uhádnout to správné místo v letadle, tak je tady další šance. Takže jdeme na to.
1: Jedině Rádio Jih vás pošle na dovolenou do Řecka.
0: Kdyby to náhodou někdo ještě nezaregistroval, tak soutěžíme o leteckou dovolenou v Řecku pro dvě osoby v hodnotě 28 000 korun s hotelem 60 metrů od krásné písčito obláskové pláže, kolem příroda, vodopády, hory, termály, no prostě odpočinek snů. A abyste tento odpočinek snů získali, tak stačí uhádnout to správné místo v letadle. Typovat i teď můžete z čísel 1 až 25 a písmen A až F. Těch typů už padla spousta, to znamená, že pokud je máte někde zapsané, tak máte už pěkně zúžený ten výběr. No, a co k tomu dodat? Tak snad jenom, že držíme pěsti, 11. červen už se nám blíží, je to vlastně přesně za měsíc, takže už by to chtělo, aby si ta dovolená našla svého majitele nebo majitelku. Tak, já naši studiovou linku s číslem 518-345-678 odblokovávám právě teď a čekám, kdo zkusí to svoje štěstí tentokrát. Tak, komu přejeme hezké pondělí?
2: No čauky, tady Ivan.
0: Ahoj Ivane, odkud nám voláš?
2: Zdubňán, makarony.
0: Zdubňán, no tak jo, a tak co, tak volno máš, předpokládám, v tom termínu 11. až 18.
2: No tak to si uděláme, když ten hrajeme, to stejně nevyjde.
0: Kufr, ale jo, ne, tak to, počkej, to musíš jako věřit trošku. Kufr zabalený, to bude rychlovka, ne, tak to chce plavky a to stačí. Jo, no.
2: Určitě.
0: No tak jo, no tak a řekneš mi to správné sedadlo?
2: 22A.
0: Tak pojďme zkusit 22A. 22A. Bude to 22A. A. Nebude. Tak nic, no. Tak ani 22A to nebylo. Tak zkus to, když to nikdo náhodou ještě neuhodne, tak za 48 hodin znova.
2: Ale tak přeju to druhým, ať si poštěstí.
0: Tak jo, to je ale zase hezké. Tak se měj krásně a naslyšenou.
2: Taky, čau.
0: No, tak ani tohle nebyl ten správný tip, bohužel. No ale zase bohu dík pro, jak říkal Ivan, pro ostatní, tak někomu z vás to štěstí se štěstí dopřeje, popřeje. No víte co, prostě máte ještě další možnosti typovat. A ještě jednou i v mém vysílání, takže pečlivě poslouchejte, ať vám to neuteče. Taky děkujeme partnerovi soutěže, tím je cestovní kancelář KM Travel www.kmtravel.cz a všechny podrobnosti k dovolené taky najdete na našem webu rádiovém www.radiojih.cz. Tak hodně štěstí!
1: Další možnost tipnout si vaše správné místo v letadle už brzy. Jedině na Rádiu Jih.
3: Volné sdružení soustružníků dřeva vás zve na československo-maďarské setkání Strážnická káča. To se koná v sobotu 16. května od 10 hodin v kempu ve Strážnici. Těšit se můžete na výstavu výrobků, ukázky soustružení i soutěž ve výrobě káči. Budete si moci vyzkoušet dláto i zakoupit originální výrobky. Více informací najdete na www.soustružíme.cz. 33. ročník mezinárodního cyklistického závodu Na kole regionem Kyjovské Slovácko se koná 16. a 17. května. V sobotu vás čeká kritériní liga v ulicích Kyjova, kde rozhoduje rychlost i taktika. V neděli pak silniční závod na trase Stráževice, Věteřov, Sobulky s kopci, rovinami a napínavým finišem. Start i cíl je před obecním úřadem ve Stráževicích. Více informací najdete na www.ckdacomkyjov.cz. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
4: Here's my key. Philosophy. A freak like me just needs infinity.

projdeme jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: hit It's My Life. Čerstvé jihomoravské zprávy rádia Jih pro nás má Petr Jindra. Prozradí nám v nich například to, že strážničtí dobrovolní hasiči po 22 letech obnovili svou techniku. Tak zůstaňte s námi, užívejte muziku a mějte krásné pondělí.
1: Doma u nás na jihu Moravy je krásně, o tom žádná. Ale dovolená v Řecku, pěkně u moře, tam je vodla.
2: Poslouchejte Rádio Jih a vyhrajte leteckou dovolenou v Řecku.
1: Stačí si jen tipnout správné vaše místo v letadle.
2: A dovolená v Řecku pro dvě osoby v hodnotě 28 000 korun je vaše.
1: Buďte v dosahu Rádia Jih a chytněte si své místo v letadle.
2: A než začnete balit kufry, podívejte se na www.radiojih.cz,
1: kde najdete vše o této parádní dovolené v Řecku. Letecký zájezd do Řecka vám přináší cestovní kancelář KM Travel. Vezmeme vás na místo, kam se rádi vrátíte. www.kmtravel.cz.
3: Hledáte program pro děti na léto?
4: Já budu chodit na příměstský malířský tábor plný tvoření, malování a zábavy do ateliéru Art Tia v Břeclavi.
3: Stačí, když děti ráno přivezete a my je odpoledne bezpečně odvezeme domů. Více informací a přihlášky na www.dimeaturciak.art.
5: Hledáte práci, která voní po kávě? Do prodejny italské kávy v Kyjově hledáme novou posilu. Staňte se baristou a prodejcem prémiových italských potravin. Čeká vás práce se zákazníky, příprava skvělé kávy i lehká administrativa. Nabízíme práci od pondělí do pátku, férové platové podmínky a příspěvek na stravování. Více informací najdete na Facebooku skvělá-káva.cz nebo volejte 604 868 222.
6: Vitajte, strýcu, to je ale krásně. No, letos budu mět veltlínek velký jak kedlubny. A kedlubny? Jak melúny. Však nakupuju hnojiva i postřiky ve vinařském domě v Dubňanech. Mají to tam velice kvalitní a přitom levné. To víte, světová kriza. Tož pojďte teda se mnou a uvidíte sám. Vinařský dům Dubňany, obchod pro náš kraj.
7: Grill, oheň a skvělá atmosféra. Hodonín na grilu je zpět. V sobotu 16. května od 10 hodin na Masarykově náměstí. Dorazí i známý kuchař Michal Hubert.

0: klimatizace za nejlepší ceny, a to nově s garancí až 10 let. Nevěříte? Přijďte k nám na Komenského 1 do Hodonína nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
1: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze s výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
2: Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic, jednoduše pro vás.
3: Vistacar Hodonín, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. www.vistacar.cz.
4: Z rádia jistujeme hezké dopoledne, za minutku bude 11.
5: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
6: Strážničtí dobrovolní hasiči po 22 letech obnovili svou techniku a Zlínský kraj rozšíří parkovací dům u Baťova mrakodrapu. Dobrovolní hasiči ve Strážnici převzali novou cisternu za 11 milionů, nahradila více než 20 let staré vozidlo. Jednotka patří k nejvytíženějším dobrovolným hasičům v Jihomoravském kraji a ročně zasahuje v průměru u více než stovky událostí. Novou cisternu Tatra Force dodala firma z Poličky a hasiči využijí hlavně při zásazích v terénu nebo u dopravních nehod. Na pořízení přispělo ministerstvo vnitra, Jihomoravský kraj i město Strážnice. Zlínský kraj rozšíří a zastřeší parkovací dům vedle Baťova mrakodrapu, kde sídlí krajský úřad. Přibude 38 nových parkovacích míst a 6 nabíječek pro elektromobily. Součástí úprav bude také zastřešení nejvyššího patra a instalace fotovoltaických panelů. Kraj očekává, že díky výrobě elektřiny ušetří ročně až 700 tisíc korun. Práce za více než 52 milionů korun mají skončit začátkem roku 2027 a během stavby může být parkování dočasně omezeno.
5: Rádio Jih. Počasí.
4: Venku oblačno až zataženo, během dneška očekáváme přeháňky, odpoledne a večer místy taky bouřky. No a co se teplot týče, tak v Jihomoravském kraji naměříme dneska 19 až 22 stupňů a ve Zlínském 18 až 21. V tuto chvíli ve Starém Podvorově máte 16 stupňů a po 17 měří Zlín, Ladná i Hluk.
3: Bezstarostný pronájem vozu Volkswagen nebo Audi vám poskytne operativní leasing zahrnující pojištění a servis. Top Centrum Car, Kyjov a Hodonín.
5: Rádio Jih, doprava.
4: Jsme s vámi taky na cestě.

0: Věříme, že máte s rádiem jich příjemné a pohodové pondělní dopoledne. O další zpříjemnění se postarají Alex Warren nebo kapela Krištof a my se podíváme taky na to, s čím začíná být u nás na Jižní Moravě docela problém. No, s místem. Přibývá totiž obytných aut u vinných sklepů a obce teď řeší zablokované cesty i parkoviště a některé už zavádějí dokonce zákazy. Podíváme se, kde chtějí karavanistům omezit stání a proč místním začínají vadit. Tak teď si užijte zmiňovanou dvojku interpretů a za pár minut se na to na rádiu podíváme.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: minuty po 11. zůstáváte s Rádiem Jih. No a na jihu Moravy zůstaneme, protože právě tady přibývá obytných aut v okolí vinných sklepů a některé vinařské obce už zavádějí omezení. Třeba v Průšánkách na Hodonínsku chtějí novou dopravní značkou zakázat stání karavanů u sklepní oblasti Nechory. Podle starosty Zbyňka Němečka jsou tam úzké uličky a přes 400 sklepů na malé ploše, takže zaparkovaná obytná auta samozřejmě komplikují pohyb i parkování místním lidem. Karavany už nesmí stát ani na odstavném parkovišti před Nechorami a obec zvažuje další regulaci. Průšánky ale zároveň připomínají, že jenom několik metrů od sklepu funguje místo určené přímo pro obytné vozy. Podobné problémy řeší taky Němčičky anebo Vrbice u Hustopečí. Podle asociace kempařů lidé po covidu častěji vyráží do menších obcí a za vinařskou turistikou, protože hledají klidnější místa mimo velká turistická centra. A to je rozhodně fajn. U nás na jižní Moravě krásně. Jenom prostě je potřeba myslet taky na ty místní, protože pro někoho je to sem obyt nějakým sice dovolená, ale někdo tady tak nějak funguje jakože každodenní běžný život, takže je pak samozřejmě nesvůj, že nemá kudy projet, kde zaparkovat a podobně. No. Tak jenom tak, myslet na to a stoupat si z karavany na místa určená. No a teď už si určitě pojďme užít další muziku na playlistu Rádia Jih 90-kové It's My Life. Tady je.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Dopoledne nám teď na rádiových zpříjemněla kapela Lucie. Před námi je samozřejmě další muzika, tu obstarají Sombr, Flowrider a taky Jason Derulo. No a zamíříme i do Zaječí. Zaječí na Břeclavsku totiž přibudou na průtahu obcí nové semafory. Obec je chce u dvou přechodů kvůli větší bezpečnosti chodců. Podrobnosti k tomu na vlnách rádia jich už za několik málo minut.
1: Vyhrajte značkové elektrokolo v hodnotě 80 tisíc korun. Dejte si v Horonínském Burgers Fresh Burger Bistru do 28. května parádní burger nebo žebra. A zapojte se s účtenkou do soutěže o značkové elektrokolo v hodnotě 80 tisíc korun. Velké finále nás pak čeká v pátek 29. května tady na Rádiu Jih. Více info na www.radiojih.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Hi, hi, a jedu! Highbike Morava mění název na TT Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Mekamo a Raymon. Navštivte prodejnu TT Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profi servisu. ddbike.cz.
4: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
5: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov. 889. Břeclav. 101.4.

0: Ostravy, díky za to. No a jak jsme slíbili, tak míříme do Zaječí, protože řidiči právě v Zaječí si brzo budou muset zvyknout na nové semafory. Obec si chce instalovat u dvou přechodů na průtahu silnice 2/421, konkrétně na hlavní ulici u mateřské školy a taky na křižovatce ulic Hlavní a Šakvická. Důvodem je hlavně bezpečnost chodců. Podle vedení obce projíždí Zaječím velké množství aut a lidé mají problém správně odhadnout rychlost přijíždějících vozidel. Semafory už mají potřebná povolení, včetně souhlasu policie, a jejich montáž začne po dokončení nových chodníků kolem zrekonstruovaného průtahu. No tak my do Zaječí z rádia jich zdravíme a na celou jižní i jihovýchodní Moravu teď posíláme skupinu Redy Kirken a jejich 1+1. Hezké dopoledne.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

jich. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

zrovna obědváte, tak dobrou chuť taky a pojďme si dát i ochutnávku hudební. Z muziky nás popolední čekají třeba Modern Talking a 90-kové You're My Heart, You're My Soul.

0: jejich přidá Petr Jindra a v nich nabídne info třeba o tom, že Uherský Brod buduje na Maršově útulnu pro poutníky.
1: Když máte hlad, nemáte dobrou náladu a ani v práci vám to neutíká.
2: A proto vám z Rádia Jih dovezeme parádní svačinu až do práce.
3: Těšit se můžete na výborné tradiční koláčky z koláčkovny Milotice a dobroty z Břeclavského Racia.
2: Každý všední den rozvážíme po celém Jihomoravském a Zlínském kraji svačiny do práce.
3: Přihlaste se o tu svou právě teď na www.radiojih.cz
2: a zpříjemněte si se svými kolegy pracovní den.
3: Koláčkovna Milotice. Koláčky jako od babičky. Svatební koláčky na svatby, rodinné oslavy i firemní akce. Nově nabízíme rozvoz koláčků po celé České republice. Více info a objednávky online na www.koláčkovna.cz. Racio, to jsou zdravé, lehké a chutné výrobky pro celou rodinu. www.racio.cz.
4: Plánujete koupy alespoň dvou vozů Škoda během 12 měsíců? Pak jste velkoodběratelem a máte nárok na extra slevu. Vistacar Hodonín, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda.
5: MKLV Fest v Mikulově. Tohle léto jasná volba. Čeká tě hvězdní lajna Ben Cristoval, Mikolas Josef, Mike Spirit a Grimaso, Kontrafax, Nick Tendo, Human a Zamyšník a Pam Rabbit. Sobota 1. srpna. Amfiteátr Mikulov. Připrav se na den plný hudby a skvělého jídla. Prostě nezapomenutelný zážitek pro všechny. Kupuj vstupenky pro sebe a svou partu teď net na mklvfest.cz a buď u toho!
6: Burgers Fresh Burger Bistro Hodonín. Kam na nejlepší burger, žebra a křídla ve městě už dávno víte. Přijďte nás navštívit do moderního industriálně klasického interiéru a zúčastněte se soutěže o elektrokolo Highbike v hodnotě 80 tisíc z DD Bike Moravská Nová Ves. Stačí navštívit Burgers Fresh Burger Bistro Hodonín od 11. do 28. května. Dát si menu dle vlastního výběru a účtenku se jménem hodit do slosování. Těšíme se na vás 7 dní v týdnu. www.burgers.eu.
7: Šardice slaví 740 let a bude to nářez.
8: Šardický nářez. Druhý ročník letního minifestivalu v srdci Slovácka. V sobotu 13. června vás čeká večer plný živé hudby a skvělé atmosféry pod širým nebem. Na pódiu vystoupí Queenie, World Queen Tribute Band, Countryo a Sintra. Večer zakončí afterparty s DJem Pepem. Začínáme v 18 hodin. Vstupenky zakoupíte na šarditskynářez.cz.
9: 12 měsíců jsme nezamouřili oka. 12krát jsme obměnili recepturu. 12krát jsme se pohádali a 12krát za sebou smířili. Až po 12. jsme si řekli, že to je on. A tak vznikla prémiová novinka Štatl. Poctivá 12ka z těch nejlepších českých chmelů a moravských sladů. A ty už jen skoč na 12ku a přijeď ochutnat. V Brně se teď všechno točí kolem naší 12ky. Starobrno Štatl. Zvýhradně českých chmelů.
10: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
11: Aha.
10: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
11: A co SSB?
10: SSB? Co je SSB?
11: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
10: A to je nějaká nová investice?
11: To je stavební spoření od Buřinky.
10: Aha, a kde se to dá stáhnout?
11: No normálně v Georgii.
12: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
0: Už za pár vteřin na Modvě 12. z rádia Jih přejeme dobrou chuť.
1: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
13: V Hodoníně rostou základy nového Černého mostu a Uherský Brod buduje na Maršově útulnu pro poutníky. V Hodoníně pokračuje stavba nového Černého mostu v Měšťanské ulici u Lázní. Původní most nad tratí Břeclav Přerov nechali silničáři o Velikonocích zbourat kvůli špatnému stavu. Na novém přemostění teď dělníci budují základy. V létě mají usadit hlavní betonové nosníky. Nový most na silnici směrem na Ratíškovice má být hotov v první polovině prosince. Na Maršově Uherského Brodu začala stavba nové dřevěné útulny pro poutníky a turisty. Vzniká u Cyrilometodějské stezky, kterou každoročně využívá stále více lidí. Přístřešek nabídne místo odpočinku i jednoduché přespání ve spacáku. Součástí budou také lavice a stůl pro krátké zastavení během cesty. Město chce projektem podpořit turistiku a šetrné cestování v regionu.
14: Počasí.
0: Venku převážně oblačno, během odpoledne se nám sem tam ale můžou ukázat i sluneční paprsky. Postupně ale bude oblačnosti přibývat a k tomu taky srážek. K večeru a večer četnější a na většině území a lokálně očekáváme taky bouřky. Nejvyšší teploty v Jihomoravském i Zlínském kraji dneska 19 až 22 stupňů. No a právě teď v Brně máte 15 stupňů, Otnice hlásí 16 a Kostice i Svatobořice Mistřín po 17 stupních Celsia.
15: Bezstarostný pronájem vozu Volkswagen nebo Audi vám poskytne operativní leasing zahrnující pojištění a servis. Top Centrum Car, Kyjov a Hodonín.
14: Rádio Jih, doprava.
0: A míříme také na cestu.

Posloucháte Rádio Jih a my se spolu teď vydáváme do naší jihomoravské metropole, protože městská policie tam řešila potyčku dvou žen přímo v centru Brna na rohu Masarykovy ulice. Podle svědků se konflikt odehrál mezi dvěma hudebními kluby a do uklidňování situace se zapojili i dva mladí muži. Starší z žen, 40-letá, měla pohmožděný obličej a poraněnou ruku, mladší ale zase tvrdila, že ji ta druhá starší žena pronásledovala a udeřila pěstí. Incident částečně zachytil městský kamerový systém, na kterém je podle strážníků vidět alespoň snaha okolí konflikt zastavit.

0: kvůli podezření z přestupku proti občanskému soužití. No jo, alkohol holt dělá divy. Dobrná každopádně z rádia jich míří naše pozdravy a stejně tak míří z playlistu i další muzika. Tak mějte krásné pondělí.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Vánocích máme pondělí 11. května a to znamená, že přesně za měsíc, tedy 11. června, se má odlítat z cestovní kanceláří KM Travel do Řecka, jenomže stále ještě nikdo neuhodl to správné místo v letadle. Tak to zkusíme napravit.
1: Jedině Rádio Jich vás pošle na dovolenou do Řecka.
0: Už za pár minut dáme dalšímu z vás možnost tu leteckou dovolenou pro dvě osoby v hodnotě 28 tisíc korun vyhrát. Stačí, když mi řeknete správné sedadlo. Uděláme UPA a poletíte do Řecka. Tak se připravte fyzicky, psychicky, telefony nachystejte a za pár minut soutěžíme. Hodně štěstí.
1: Myslíte si, že znáte Jižní Moravu opravdu dobře? Jižní Morava je plná zajímavých míst, osobností i událostí. Odhalujte je s námi každé všední odpoledne po 16. hodině v nové soutěži Tajemný jih.
2: A tento týden v Tajemném jihu soutěžíme o 500 korunové poukazy na poctivé paštiky, uzeniny nebo vyhlášená grilovaná žebírka od paštiky Rašovská ze Sobulek. Více na paštikyrašovská.cz.
3: Hi, hi a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. DD Bike.cz.
4: Datart pořádá Maxi výprodej.
5: Cože? Maxi výprodej?
4: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Získejte fantastický displej a odolnost v jednom s Motorola Moto G 86 za skvělou cenu.
5: Pak to je další level.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.

0: ranní čas 12:39. Tak pojďme si ještě jednou dneska spolu zasoutěžit.
1: Jedině Rádio Jih vás pošle na dovolenou do Řecka.
0: Je to tak, soutěžíme o leteckou dovolenou v Řecku pro dvě osoby. Odlet z Brna, přílet do Brna, pláž 60 metrů od hotelu, krásné moře, krásná příroda, odpočinek. No prostě, kdo by o to nestál. A pokud o to i vy stojíte, tak stačí, když se po výzvě dovoláte sem k nám do studia. Řeknete mi to správné sedadlo v letadle, písmena A až F, čísla 1 až 25, no a dovolená je vaše. Lehká jak packa, že? Tak pojďme. Naši studiovou linku s číslem 518-345-678 odblokovávám právě teď. A kdo se dovolá jako první, tak bude mít možnost tuhle leteckou dovolenou vyhrát. Takže, komu přejem krásné odpoledne?
2: Dobré odpoledne, tady Jitka z Brna.
0: Ahoj ty, z Brna. Dobře, no, jak dlouho před dovolenou se balíš?
2: Týden třeba.
0: Týden, no tak to je dobrý, tak to máš ještě času dost, to ještě stíháš pořád. A kdy jsi byla naposled u moře?
2: Loni.
0: Loni, a v Řecku jsi byla?
2: Ne, v Polsku.
0: A někdy už jsi byla v Řecku?
2: Ne, nebyla.
0: No, tak to by byla premča. No. Tak jo, tak pojďme, tak dej mi tip, věřme teda, že na to správné sedadlo.
2: D23.
0: D jako Dan, jo?
2: Ano.
0: 23. Tak jo, tak pojďme se podívat. Budeme věřit, že D23 bude to správné sedadlo. Věříme tomu.
2: A nic.
0: A už tomu nevěříme.
2: Já taky ne.
0: Bohužel, ani tohle nevyšlo. Tak když nic, tak za 48 hodin můžeš to zkusit znovu.
2: Jasně. Dobře, děkuju.
0: Měj se krásně,
2: ano,
0: naslyšenou.
2: Napad.
0: Tak ani tentokrát to nevyšlo. Ach jo. My už jsme tady všichni nervózní v tom studiu, to je, no, pro jednoho škoda, pro dalšího ale zase naděje, že ještě může tu dovolenou od cestovní kanceláři KM Travel získat. Mrkněte i na jejich web www.kmtravel.cz, no a pro podrobné info o soutěži i dovolené mrkněte taky na náš web www.radiojich.cz a my dál držíme pěsti.
1: Další možnost tipnout si vaše správné místo v letadle už brzy. Jedině na Rádiu Jih.
3: Ve středu 13. května od 17 hodin v knihovně Kyjov se uskuteční setkání s magistrou Michailou Strožovou na téma Pánevní dno jako klíč k funkčnímu ženskému tělu. Dozvíte se, jak správná péče o pánevní dno ovlivňuje zdraví ženy v gynekologii i porodnictví. Přijďte načerpat cenné informace a inspiraci pro své zdraví. Více informací na Facebooku Nemocnice Kyjov. Volné sdružení soustružníků dřeva vás zve na československo-maďarské setkání Strážnická káča. To se koná v sobotu 16. května od 10 hodin v kempu ve Strážnici. Těšit se můžete na výstavu výrobků, ukázky soustružení i soutěž ve výrobě káči. Budete si moci vyzkoušet dláto i zakoupit originální výrobky. Více informací najdete na www.soustružíme.cz. 33. ročník mezinárodního cyklistického závodu Na kole regionem Kyjovské Slovácko se koná 16. a 17. května. V sobotu vás čeká kritériní liga v ulicích Kyjova, kde rozhoduje rychlost i taktika. V neděli pak silniční závod na trase Strážovice, Věteřov, Sobulky s kopci, rovinami a napínavým finišem. Start i cíl je před obecním úřadem ve Strážovicích. Více informací najdete na www.ckdacomkyjov.cz.
1: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

0: tak všechno mám.
1: Rádio Jih. Žijeme jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.
2: Thank you, thank you, thank you. Far too kind.

0: ránu vám přeje krásné pondělní odpoledne a my si dáme rovnou ukázku muziky, která nám ho bude dál zpříjemňovat. V 13. hodinu nám hudebně odstartují Morandi a jejich Angel. Přidá se taky Kateřina Marie Tichá a Flamen.
1: Jen pro dnešek, buď moje odměna,
0: a Miles Smith.

0: krásné pondělí.
1: Doma u nás na jihu Moravy je krásně, o tom žádná. Ale dovolená v Řecku, pěkně u moře, tam je bodla.
2: Poslouchejte Rádio Jih a vyhrajte leteckou dovolenou v Řecku.
1: Stačí si jen tipnout správné vaše místo v letadle.
2: A dovolená v Řecku pro dvě osoby v hodnotě 28 000 korun je vaše.
1: Buďte v dosahu Rádia Jih a chytněte si své místo v letadle.
2: A než začnete balit kufry, podívejte se na www.radiojih.cz,
1: kde najdete vše o této parádní dovolené v Řecku. Letecký zájezd do Řecka vám přináší cestovní kancelář KM Travel. Vezmeme vás na místo, kam se rádi vrátíte. www.kmtravel.cz.
3: Mastra Kovomatkyho. Šrouby, nářadí, svářecí technika. Vše pro dílnu, zahradu, řemeslníky. Mastra Kovomat na ulici Boršovská v Kyjově.
4: Vitajte, strýcu, to je ale krásně. No, letos budu mít veltlínek velký jak kedlubny. A kedlubny? Jak melúny. Však nakupuju hnojiva i postřiky ve vinařském domě v Dubňanech. Mají to tam velice kvalitní a přitom levné. To víte, světová kriza. Tož pojďte teda se mnou a uvidíte sám. Vinařský dům Dubňany, obchod pro náš kraj.

0: www.klimastyle.cz.
1: Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic, jednoduše pro vás.
2: Vistacar Hodonín, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. www.vistacar.cz.
3: Za 3 minutky bude 13 hodin, z rádia jich přijem krásné odpoledne.
4: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
5: Strážničtí dobrovolní hasiči po 22 letech obnovili svou techniku a Zlínský kraj rozšíří parkovací dům u Baťova mrakodrapu. Dobrovolní hasiči ve Strážnici převzali novou cisternu za 11 milionů, nahradila více než 20 let staré vozidlo. Jednotka patří k nejvytíženějším dobrovolným hasičům v Jihomoravském kraji a ročně zasahuje v průměru u více než stovky událostí. Novou cisternu Tatra Force dodala firma z Poličky a hasiči využijí hlavně při zásazích v terénu nebo u dopravních nehod. Na pořízení přispělo ministerstvo vnitra, Jihomoravský kraj i město Strážnice. Zlínský kraj rozšíří a zastřeší parkovací dům vedle Baťova mrakodrapu, kde sídlí krajský úřad. Přibude 38 nových parkovacích míst a 6 nabíječek pro elektromobily. Součástí úprav bude také zastřešení nejvyššího patra a instalace fotovoltaických panelů. Kraj očekává, že díky výrobě elektřiny ušetří ročně až 700 tisíc korun. Práce za více než 52 milionů korun mají skončit začátkem roku 2027 a během stavby může být parkování dočasně omezeno.
4: Počasí.
3: Venku převážně oblačno, během odpoledne se nám sem tam můžou ukázat i sluneční paprsky postupně, ale bude oblačnosti přibývat a k tomu taky srážky. K večeru a večer četnější a na většině území a lokálně očekáváme i bouřky. Nejvyšší teploty v Jihomoravském i Zlínském kraji dneska 19 až 22 stupňů. No a v tuto chvíli Hodonín, Milotice 17, Velehrad 18 a Zaječíněří 19 stupňů Celsia.
2: Bezstarostný pronájem vozu Volkswagen nebo Audi vám poskytne operativní leasing zahrnující pojištění a servis. Top Centrum Car, Kyjov a Hodonín.
4: Rádio Jih, doprava.
3: Zdravíme taky řidičky.

13. Krásné odpoledne z Rádia Jih. No a teď už si povíme o té zmiňované objížďce. Řidiči kamionů, nákladních aut i zemědělské techniky musí v hluku počítat s komplikacemi. Most přes potok Okluky do průmyslové zóny je kvůli havarijnímu stavu úplně uzavřený a doprava vede po zhruba 3-kilometrové objížďce.

blíží se nám pondělní půl druhá odpolední a než si tady předáme místa s vlastníkem, tak pro vás mám ještě takový malý tip.

0: Rádio Jih i online. www.radiojih.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní rychlovarná konvice Tefal Glass jen za 669 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 750 korun. Když něco, tak Allegro.
3: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
4: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
5: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
6: Spolehněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis Standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
7: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov 889, Břeclav 101.4, Brno 105.1, Uherské Hradiště 969 a Zlín 90.

0: nepřijedou z rádia jich. Tohle byl David Guetta se spoustou skvělých interpretů, jako tedy svým Stones and I a další. No a se mnou ve studiu zase Vlastík. Čau Vlastík.
1: Ahoj Verčo, zdravím tebe, samozřejmě všechny posluchače rádia jich.
0: Děkujeme.
1: Ano, děkujeme, děkujeme.
0: A chtěla tak jsem říct, že jakoby budeš moct zase dělat odpoledne radost a našim posluchačům dávat tu možnost vyhrát ten zájezd. Páč to pořád nikdo neuhodl.
1: Ne. Pane bože, co děláte? Vy vůbec nepřemýšlíte, nebo já nevím. Ale tak každopádně je jisté, že my tam nemůžeme jet,
0: no.
1: Takže to musíme rozdat.
0: No tak. Jasně, no.
1: Já nemůžu hlavně z toho důvodu, že já tady nebudu v tom termínu.
0: Aha.
1: Co se to letí, jo? Takže já budu někde úplně jinde.
0: Tak nic, tak já taky jedu pryč. Až mi to není líto.
1: Tak prosím tě, já mám pro tebe samozřejmě dvě slova pospátku, tak dobře, poslouchej. Možná maličko slum ještě ten podmas, jakože ať i naši No, podmás, ne sluchátka, ať naši posluchači dobře slyší. Takže prosím tě, první slovo je tní rybal, tní rybal.
0: Tní rybal, labirint?
1: Ano.
0: Jej.
1: Atěvs.
0: Jaký?
1: Atěvs.
0: Světa.
1: Ano. Jej. Já jsem totiž prosím vás říkal, Verči, že jsem byl v sobotu v labirintu světa, labirint světa, protože je ve tvaru vlastně zeměkoule.

0: kafe. Bylo to v Ústí, ne v Ústí, v Brandýse nad Orlicí a byl to zážitek, takže pokud byste někdy si chtěli udělat s dětskama výlet vlakem i na kole, protože je tam hodně cyklostezek, tak rozhodně tady do toho labirintu. Máte na to 15 až 20 minut, abyste našli cílový bod.
1: A dá se to, jo?
0: Jo, dá se jo? To, jakože, ale fajn, jako, protože chodíte mezi habrovými keři, tak vlastně je to fakt jako, jo, tak už jsem byl, tak jsem to poznával třeba po zemi, víš, jakože se, jo, toto už jsem tady viděl, tady už jsem teda byl a tak jsem to hledal, na, ale dobrý, jakože, a je tam obsluha, takže do pěti, já si myslím, že po páté vás stíháme. Začnou hledat, kdyby náhodou a určitě vás vyvedou.
1: Tak děkujem za tip vlastně.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

jich. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: že posloucháte rádio, jejich rádio, pardon, Jižní Moravy, Mike Perry, Ocean. A co nás čeká za muziku takhle po 14. je projekt Gump, protože to nevzdám. Dáme si taky Justina Timberlake a jeho Can't Stop the Feeling. A co se týká novějších věcí, tak bude BB Rexha, New Religion. Brno rozšíří průmyslovou ulici u Černovické terasy, také o tom budou mimo jiné další humorovské zprávy, které si pro vás připravil kolega Petr Indra. Já jsem Vlastia Macík a přeju vám krásné pondělí s datem 11. května.
1: Když máte hlad, nemáte dobrou náladu a ani v práci vám to neutíká.
2: A proto vám z Rádia Jih dovezeme parádní svačinu až do práce.
3: Těšit se můžete na výborné tradiční koláčky z koláčkovny Milotice a dobroty z Břeclavského Racia.
2: Každý všední den rozvážíme po celém Jihomoravském a Zlínském kraji svačiny do práce.
3: Přihlaste se o tu svou právě teď na www.radiojih.cz
2: a zpříjemněte si se svými kolegy pracovní den.
3: Koláčkovna Milotice. Koláčky jako od babičky. Svatební koláčky na svatby, rodinné oslavy i firemní akce. Nově nabízíme rozvoz koláčků po celé České republice. Více info a objednávky online na www.koláčkovna.cz. Racio, to jsou zdravé, lehké a chutné výrobky pro celou rodinu. www.racio.cz.
4: Grill, oheň a skvělá atmosféra. Hodonín na grilu je zpět. V sobotu 16. května od 10 hodin na Masarykově náměstí. Dorazí i známý kuchař Michal Hugo Hromas s vlastní pecí a pořádnou show. Čekají vás grilované speciality, street food i lokální dobroty. Zahrají Aneška Binková, Dolls in the Factory a hodonínská kapela Yama. Přijďte si užít den plný chutí, hudby a pohody. Hodonín na grilu. Buďte u toho.
5: Hledáte práci, která voní po kávě? Do prodejny italské kávy v Kyjově hledáme novou posilu. Staňte se baristou a prodejcem prémiových italských potravin. Čeká vás práce se zákazníky, příprava skvělé kávy i lehká administrativa. Nabízíme práci od pondělí do pátku, férové platové podmínky a příspěvek na stravování. Více informací najdete na Facebooku skvělá-káva.cz nebo volejte 604 868 222.
6: Hi, hi a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profi servisu. DD Bike.cz.
7: Hledáte program pro děti na léto?
8: Já budu chodit na příměstský malířský tábor plný tvoření, malování a zábavy do ateliéru Art Tia v Břeclavě.
7: Stačí, když děti ráno přivezete a my je odpoledne bezpečně odvezeme domů. Více informací a přihlášky na www.timeaturciak.art.
9: Objevte čistou krásu přírodního kamene. Stonetra, kamenné obklady, dlažba k bazénu nebo na terasu z elegantního travertinu, luxusní mramor do koupelny. Širokou nabídku produktů z přírodního kamene najdete na našem e-shopu www.stonetra.cz nebo navštivte náš showroom ve Vrádišti na hlavním tahu mezi Holíčem a Skalicí. www.stonetra.cz.
10: Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic jednoduše pro vás.
11: Vistacar Hodonín, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. www.vistacar.cz.
0: Přejeme vám krásné odpoledne, necelé dvě minuty a bude 14 hodin.
1: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
12: Brno rozšíří průmyslovou ulici u Černovické terasy a Zlínský kraj podpoří obnovu venkova desítkami milionů korun. Brno chystá velké rozšíření průmyslové ulice u Černovické terasy, kde má vzniknout čtyřproudová silnice, nové chodníky i cyklostezky. Úpravy mají pomoci zvládnout rostoucí dopravu v průmyslové zóně mezi Černovicemi, Slatinou a Tuřany. Město počítá také s novými technologickými provozy, službami a bydlením v okolí. Součástí projektu budou dvě nové kruhové křižovatky a napojení na budoucí ostravskou radiálu i dálnici D1. Stavba by podle současných plánů mohla začít v roce 2028 a potrvá zhruba 1 až 2 roky. Zlínský kraj letos rozdělí mezi menší a středně velké obce přes 42 milionů korun na 660 projektů. Peníze pomohou například s úpravami veřejných prostranství, výstavbou parkovišť, autobusových zastávek nebo obecního bydlení. Podpora zamíří třeba do Kunovic, Suché Loze, Sazovic nebo Návojné. Obce využijí dotace také na přípravu dalších investic, například rekonstrukci kulturních domů či obecních úřadů. Celkové náklady všech podpořených projektů přesahují 120 milionů korun.
0: Počasí. Pojďme zkontrolovat venkovní teploty na jihu a jihovýchodě Moravy. V Zaječí měříte 21 stupňů Celsia, v Krumbíři 19, v Buchlovicích 18 a v Uherském Hradišti 17 stupňů Celsia. Zítra ráno bude převážně zataženo a zejména ve východní části kraje se může vyskytovat doznívající déšť. Během dne postupně oblačno a srážky se objeví spíše na menší části kraje ve formě drobnějších přeháněk. K večeru bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty zítra na jižní Moravě i ve Zlínském kraji 11 až 14 stupňů Celsia.
11: Bezstarostný pronájem vozu Volkswagen nebo Audi vám poskytne operativní leasing zahrnující pojištění a servis. Top Centrum Car, Kyjov a Hodonín.
13: Rádio Jih. Doprava.
0: Pojďme se podívat také na silnice. Na trase Pohořelice Mikulov před vodní nádrží Nové Mlýny se dořešuje srážka osobáku s nákladákem. Blokovaný je jeden jízdní pruh, kolona se netvoří. No a na Vyškovsku v Bošovicích ve Školní ulici se dořešuje požár domu. Na místě zasahují záchranné složky, tak s tím počítejte. Šťastnou cestu, ať už jedete kamkoliv.
13: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih.
0: Tak už to můžeme ofiko odstartovat. Je tady odpoledne, kterým vás bude provázet Vlasta Macík. Do 18 tady budu s váma. Tady je Justin Timberlake.

0: Rádia Jižní Moravy, 14 hodin 8 minut, to je aktuální čas. Už za chvíli, konkrétně po dvou dalších hitech pro dobrou náladu, budeme gratulovat na rádiu jich do Velké nad Veličkou, do Zlína, Uherského Brodu a Uherského Hradiště. Tak držte vlnu, třeba zjistíte, že je to právě váš známý nebo známá, komu budeme přes frekvence rádia jich gratulovat. Tady je BB Rekša a za chvíli taky Kabáti Burlaci.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Svatavo, Svatko, Blažená, k dnešnímu svátku ti také Rádio Jih chce všechno nejlepší a gratulace letí samozřejmě i tobě, kdo dnes 11. května oslavuješ narozeniny, stejně jako Eva Čajková z Velké nad Veličkou, Kamča Gamalová ze Zlína, Marina Cábová z Uherského Brodu nebo Jirka Škodák z Uherského Hradiště. Tak všechno nejhezčí.

0: 11.5. je den jezení bez výčitek. 11. května je také den, kdy se v roce 1904 narodil jeden z největších excentriků a vizionářů v dějinách umění, Salvador Dalí. Dalí byl sice mistr surrealismu, ale jeho postřehy o odvaze, ambicích a spokojenosti jsou překvapivě trefné i pro náš každodenní život. Tak si od něj dáme jedno moudro. Dobře poslouchejte. Inteligence bez ambicí je jako pták bez křídel. Proč si téhleté věty všímat? Často v sobě totiž máme skvělé nápady, znalosti a sny, to je ta naše inteligence, ale pokud nám chybí ten vnitřní pohon, ambice ty věci skutečně zrealizovat, zůstáváme stát na místě. No a právě v tom tkví klíč ke spokojenosti a zdraví. Pohyb a růst, stejně jako pták potřebuje křídla k letu, my potřebujeme své sny k tomu, abychom se cítili naplnění. No a zdravější život, člověk, který dává svým nápadům křídla a vidí za sebou výsledky, třeba i malé, je vnitřně spokojenější. A vědecky víme, že duševní pohoda a pocit smysluplnosti jsou nejlepší prevencí proti nemocem. No a když máme ten den jezení bez výčitek, dáme si jeden fórek na toto téma. Vejde paní do restaurace, sedne si ke stolu a za chvíli se objeví číšník. Co pak byste si dala dobrého? Podle toho, co tady máte. Číšník ani nemrkne a začne vyjmenovávat. Máme tady paví křídla, kraví rohy, zajíčí ocásek. V tom mu paní skočí do řeči a vykřikne: Ježkovi oči, skvělá volba!
1: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

0: jestli ta letecká dovolená pro dvě osoby po dalších třech hitech pro dobrou náladu tady na rádiu jich nepadne, budeme vám muset začít napovídat, protože přesně za měsíc už poletíte z cestovní kanceláří KM Travel do Řecka. Tak držte vlnu a připravte si telefonní číslo 518 345 678 a hlavně tip, které sedadlo v letadle je podle vás to správné. Vybírat můžete z řady 1 až 25 a ze sedadel A až F. Tak po dalších třech hitech pro dobrou náladu půjdeme na to.
1: Vyhrajte značkové elektrokolo v hodnotě 80 tisíc korun. Dejte si v Horonínském Burgers Fresh Burger Bistru do 28. května parádní burger nebo žebra. A zapojte se s účtenkou do soutěže o značkové elektrokolo v hodnotě 80 tisíc korun. Velké finále nás pak čeká v pátek 29. května tady na Rádiu Jih. Více info na www.radiojih.cz.
2: Milovníci vína a dobré zábavy, připravte se, Bučovice budou žít. Zámecký košt vín přináší stovky vzorků, neomezenou degustaci a atmosféru, která vás pohltí. Čeká vás cymbál, folklor, tanečníci a odpoledne to rozjede kapela The People. To vše v kouzelném prostředí arkádového nádvoří renesančního zámku. V sobotu 16. května od 10 hodin. Vstupenky přímo na místě. Přijďte ochutnat, pobavit se a užít si den, na který se nezapomíná.
3: Hi, hi, a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profi servisu. DD Bike.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90 a velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
6: Aha.
5: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
6: A co SSB?
5: SSB? Co je SSB?
6: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
5: A to je nějaká nová investice?
6: To je stavební spoření od Buřinky.
5: Aha, a kde se to dá stáhnout?
6: No normálně v Georgii.
7: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
8: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.

Rádio Jih. Hrajeme hity pro dobrou náladu.

0: love heading your way.
1: Jedině Rádio Jih vás pošle na dovolenou do Řecka.
2: Někdo z vás, posluchačů Rádia Jih, se bude přesně za měsíc ubytovávat na druhém největším řeckém ostrově Evia ve vile Eleni v letovisku Pevky, která je od pláže vzdálená 60 metrů. Jak to víme, vyhrajete totiž leteckou dovolenou v hodnotě 28 tisíc korun od Rádia Jih a cestovní kanceláře KM Travel. Stačí k tomu jedno jediné, tipnout si správné místo v letadle, které vás na tuto leteckou dovolenou od cestovní kanceláře KM Travel a Rádia Jih dopraví. Tak pojďme uvolnit telefonní linku s číslem 518-345-678. Ten, kdo bude první, tak má možnost samozřejmě tipovat. Telefon nám vyzvání. Tady je Rádio Jih. Kdo pak je na druhé straně?
3: Krásný den, tady Eliška.
2: Ahoj Eliško, odkud nám voláš?
3: Teď zrovna ze servisu u Kyjova.
2: Dobře, a jinak bydlíš kde?
3: V Hroznové Lhotě.
2: V Hroznové Lhotě. Tak prosím tě, Eliško, už jsi byla někdy v Řecku na dovolené?
3: V Řecku ještě ne.
2: Jo, jo, jo. A kde jsi byla všude? Povídej.
3: Kapverdy, Bulharsko, Mallorca.
2: No, no jo. No tak to Řecko tam prostě musíš nějak si zaškrtnout. Tak prosím tě.
3: Asi nekdo má dneska narozeniny, takže by to mělo krásný.
2: No víš to, tak já budu držet pěsti, aby to opravdu klaplo, aby si opravdu stypla to správné sedadlo. A prosím tě, možná, že ti to k tomu dopomůže, protože já tě naučím jedno slovíčko řecké, jo? Opakuj po mně, kérdisa.
3: Kérdisa.
2: Ano, jakože vyhrál jsem.
3: Juhu.
2: Tak ale uvidíme, jestli to bude pravda nebo ne. Tak prosím tě, zeptám se tě takhle, které sedadlo si myslíš, že by mohlo být to správné?
3: Mám dvě a teď si nejsem jistá. Poraďte mi.
2: No.
3: Taková varianta nebo druhá varianta?
2: Já si myslím, že ta druhá.
3: Tak F4.
2: F4, a co si, dobře, F4, jo?
3: Jo, jo.
2: F4. Dobře, dobře, dobře, no. Tak jdem na to. Jdem to zkusit odhalit, jo?
3: Jo, jo.
2: Ajajaj, není to ono. Co jsi měla druhý ty, prosím tě? To mě zajímá.
3: Nebudu říkat.
2: Nebudeš to říkat, co když to byl ten správný? Tak víš co, vydrž mi na telefonní lince, já si to poslechnu, jo?
3: Správně.
2: Eliško, přeju krásný den, měj se hezky, ahoj.
3: Díky, ahoj.
2: Tak a vy ostatní, já vím, že jste rádi, že to Elišce neklaplo. Je mi to úplně jasné, že budete mít zase šanci. Eliška po 48 hodinách, ale důležité je, abyste zítra dopoledne poslouchali ranní jízdu s Lukášem Makovcem, protože tam dostanete nápovědu. Ano, dostanete první nápovědu, aby se vám lépe tipovalo. Tak budeme samozřejmě držet pěsti a mrkněte se pro jistotu na www.radiojih.cz.
1: Další možnost tipnout si vaše správné místo v letadle už brzy. Jedině na Rádiu Jih. Ve středu 13. května od 17 hodin v knihovně Kyjov se uskuteční setkání s magistrou Michaelou Strožovou na téma Pánevní dno jako klíč k funkčnímu ženskému tělu. Dozvíte se, jak správná péče o pánevní dno ovlivňuje zdraví ženy v gynekologii i porodnictví. Přijďte načerpat cenné informace a inspiraci pro své zdraví. Více informací na Facebooku Nemocnice Kyjov. Volné sdružení soustružníků dřeva vás zve na česko-slovensko-maďarské setkání Strážnická káča. To se koná v sobotu 16. května od 10 hodin v kempu ve Strážnici. Těšit se můžete na výstavu výrobků, ukázky soustružení i soutěž ve výrobě káči. Budete si moci vyzkoušet dláto i zakoupit originální výrobky. Více informací najdete na www.soustružíme.cz.
4: Autobazary Top Centrum Car Kyjov a Hodonín nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Car, váš autorizovaný partner Das Welt Auto.
1: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

jich. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: vám, že posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy, tak já jsem se dozvěděl od Elišky i ten její druhý tip. Co vám budu říkat, ještě nezazněl. To má pravdu, holka. Tak co si zahrajeme po 15. hodině tady na Rádiu Jih, bude novinka Joe End of Beginning. Takže to si dáme jakože novější věc. Co se týká československé muziky, tak budou vohnouti Svaz českých bohémů. A co se týká těch starších věcí, tak bude Lou Bega Mambo No. 5. Já jsem vlastně Macík, přeju vám krásné pondělní odpoledne, za chvíli další jihomoravské zprávy s Petrem Indrou a v nich mimo jiné informace také o tom, že jihomoravské střední školy mají dle aktuálních statistik více studentů i učitelů. Tak si počkejte na podrobnosti.
1: Doma u nás na jihu Moravy je krásně, o tom žádná. Ale dovolená v Řecku, pěkně u moře, ta by budla.
2: Poslouchejte Rádio Jih a vyhrajte leteckou dovolenou v Řecku.
1: Stačí si jen tipnout správné vaše místo v letadle.
2: A dovolená v Řecku pro dvě osoby v hodnotě 28 000 korun je vaše.
1: Buďte v dosahu Rádia Jih a chytněte si své místo v letadle.
2: A než začnete balit kufry, podívejte se na www.radiojih.cz,
1: kde najdete vše o této parádní dovolené v Řecku. Letecký zájezd do Řecka vám přináší cestovní kancelář KM Travel. Vezmeme vás na místo, kam se rádi vrátíte. www.kmtravel.cz.
3: MKLV Fest v Mikulově. Tohle léto jasná volba. Čeká tě hvězdný line-up Ben Cristoval, Nikolas Josef, Mike Spirit a Grimaso, Kontrafakt, Nick Tendo, Human, Adam Mišík a Pam Rabbit. Sobota 1. srpna. Amfiteátr Mikulov. Připrav se na den plný hudby a skvělého jídla. Prostě nezapomenutelný zážitek pro všechny. Kupuj vstupenky pro sebe a svou partu teď net na MKLVFest.cz a buď u toho! Burgers Fresh Burger Bistro Hodonín. Kam na nejlepší burger, žebra a křídla ve městě už dávno víte. Přijďte nás navštívit do moderního industriálně klasického interiéru a zúčastněte se soutěže o elektrokolo Highbike v hodnotě 80 000 z DD Bike Moravská Nová Ves. Stačí navštívit Burgers Fresh Burger Bistro Hodonín od 11. do 28. května. Dát si menu dle vlastního výběru a účtenku se jménem hodit do slosování. Těšíme se na vás 7 dní v týdnu. www.burgers.eu.
4: Vitajte, strýcu, to je ale krásně. No, letos budu mít veltlínek velký jak kedlubny. A kedlubny? Jak melůny. Však nakupuju hnojiva i postřiky ve vinařském domě v Dubňanech. Mají to tam velice kvalitní a přitom levné. To víte, světová kriza. Tož pojďte teda se mnou a uvidíte sám. Vinařský dům Dubňany, obchod pro náš kraj.

0: kanalizace za nejlepší ceny, a to nově s garancí až 10 let. Nevěříte? Přijďte k nám na Komenského 1 do Hodonína nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
1: Dneska hezké odpoledne, necelé 4 minuty, bude 15 hodin.
2: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
3: Jihomoravské střední školy mají dle aktuálních statistik více studentů i učitelů a Brno vybuduje na České nové náměstí s pítkem. Na středních školách na jihu Moravy studuje více mladých lidí než před 10 lety. Ve školním roce 2025-2026 jich bylo 55 588, tedy o téměř 9,5 tisíce více než ve školním roce 2016-2017. V kraji teď funguje 130 středních škol, což je opět více než před 10 lety. Přibylo také učitelů, aktuálních na jihomoravských středních školách působí 5092. Na České ulici v Brně vznikne do 2 let nové malé náměstí s vodním prvkem, který bude sloužit i jako pít. Podoba prostoru i uměleckého díla vzejde z architektonicko-výtvarné soutěže. Nové náměstí před domem Konvalérie má stát zhruba 9,5 milionu korun. Úpravy souvisí s pokračující stavbou kolektoru pod Českou ulicí. Ta potrvá ještě několik let. Součástí změn bude také obnova povrchu celé pěší zóny.
2: Počasí.
1: Tak se pojďme podívat na venkovní teploty. V Těšanech máte krásných 20 stupňů Celsia, v Otrokovicích v Topolné a ve Veselí nad Moravou potom 19 stupňů. Zítra ráno bude převážně zataženo a zejména ve východní části kraje se může vyskytovat doznívající déšť. Během dne postupně oblačno a srážky se objeví spíše na menší části kraje ve formě drobnějších přeháněk. K večeru bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty na jižní Moravě i ve Zlínském kraji 11 až 14 stupňů.
4: Bezstarostní pronájem vozu Volkswagen nebo Audi vám poskytne operativní leasing zahrnující pojištění a servis. Top Centrum Car, Kyjov a Hodonín.
2: Rádio Jih. Doprava.
1: A pojďme se podívat také na silnice, jak to tam vypadá, tak zdravíme všechny za volanty. Pozor v Brně, v Banskobystrické ulici u křižovatky s Medláneckou. Tady blokuje provoz nehoda osobáku z tramvají, počítejte se zdržením. A ve Zlíně, ve Štefánikově ulici na křižovatce s třídou Tomáše Bati se střetl nákladák s autobusem, počítejte taktéž s omezením. Ať už jedete kamkoliv, z rádia jich vám přejeme šťastnou cestu.
2: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
1: Tak už za chviličku tady bude 15. hodina. Vy posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy. Já jsem Vlasta Macík a v tuhleto chvíli vyjíždíme do té druhé společné hodinky. Protože je pondělí, tak je jasné, že dneska pro vás budu mít další nový hit, který léčí nemocná srdce a nemocnou duši. Tak držte vlnu.

0: Je 15 hodin 6,5 minuty, vy posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy a poslouchejte dobře, stejně jako Milan Lovecký poslouchá teďka při opravě, tak samozřejmě zdravíme. Prosím tě, poslouchej fakt dobře, jo? Počasí, o kterém já mluvím tady odpoledne, tak je vždycky na ten zítřejší den. Tak ale co nás čeká a o čem a pro koho bude ten dnešní premiérový hit, který léčí nemocná srdce a nemocnou duši pro všechny, kteří hledají sílu vstát a jít zase dál. Tak jestli prožíváte podobné období v životě, držte rozhodně vlnu na Rádiu Jih.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
2: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, skřínek se stávají zatáčky, točí se svět sem na sračky vedle.

0: které léčí. Hudmolog Vlasťa Macík právě teď otevírá svou hudební ordinaci.
1: Máme tady další díl rubriky Hity, které léčí nemocná srdce a nemocnou duši, kterou můžete slyšet jenom na rádiu Jih. Dnešní skladba Právo žít je syrovou výpovědí o momentech, kdy člověk padne na kolena a svět kolem něj ztrácí barvy. Je to ale hlavně hymna pro všechny, kteří hledají sílu vstát a jít zase dál. Text skladby Právo žít se nebojí pojmenovat peklo, kterým si občas procházíme. Když totiž slyšíme, že někdo jiný zažíval stejnou zimu odpout, přestaneme se cítit izolovaní. Tato skladba aktivuje vnitřní bojovnost a připomíná nám, že i když kráčíme tmou, stíny někde končí. Spokojenost totiž není absence problémů, ale víra v to, že je zvládneme. Naděje neumírá, dokud prej drží víra. Proč si to dát do uší? Je to jeden ze základních receptů na duševní odolnost. Dokud věříme, že se věci mohou změnit, naše tělo i mysl nacházejí skryté rezervy k uzdravení. Čas všechny pády maže, netřeba vracet to zpět, není čas na to brečet. Zpívá se v téhleté skladbě. Přijetí minulosti a orientace na přítomnost je klíčem ke spokojenosti. Uvíznutí v tom, co se stalo, neustálé rýpání se v tom, nám totiž bere energii na to, co se děje právě teď. I přesto v nás dvou máme právo žít. Tato věta připomíná, že bez ohledu na to, jak hluboké je dno dní, naše hodnota se nemění. Máme právo na radost a spokojený život i po těžkých pádech. Cesta je možná nekonečná hra, ale důležité je, že ji hrajeme my sami. Nechte stíny za záclonou a věřte, že ráj může být blíž, než se zdá. Z rádia jich vám v rámci rubriky Hity, které léčí nemocná srdce a nemocnou duši, posíláme do uší skupiny Highlight a opět a Radeček s hitem Právo žít.
0: Hity, které léčí. Právě teď vám hrajeme hit, který má kouzelnou moc uzdravovat nemocné duše. Zlepšovat náladu a celkově nás povzbuzovat ve chvílích, kdy to nejvíce potřebujeme.

0: Hity, které léčí.
1: Hity, které léčí.
0: Hudbolog Vlasťa Macík vybírá a představuje každé pondělí odpoledne hity, které mají kouzelnou moc uzdravovat nemocné duše, zlepšovat náladu a celkově nás povzbuzovat ve chvílích, kdy to nejvíce potřebujeme.
1: Hity, které léčí.
0: Poslouchejte vždy v pondělí po 15. hodině na Rádiu Jih. Rádio Jih.
1: Rádio Jižní Moravy.

0: Taky po 16. hodině, což bude za nějakou půl hodinku, protože my vám nabídneme poukaz v hodnotě 500 korun do e-shopu Paštiky Rašovská ze Sobůlek. Právě Eva Rašovská totiž vyrábí poctivé paštiky a trhaná masa ve skle, které rozhodně stojí za ochutnání. www.paštikyrašovská.cz. Ale než si první paštiky otevřeme, tak se podíváme taky na jednu rozhlednu. Rozhledna na obecnici u Korytné šla totiž k zemi. Symbol východního Slovácka po více než 14 letech zmizel kvůli špatnému technickému stavu. Postaví tady novou rozhlednu? To se uvidí. Držte vlnu, protože podrobnosti uslyšíte už za chvíli tady na Rádiu Jih.
1: Myslíte si, že znáte Jižní Moravu opravdu dobře? Jižní Morava je plná zajímavých míst, osobností i událostí. Odhalujte je s námi každé všední odpoledne po 16. hodině v nové soutěži Tajemný jih.
2: A tento týden v Tajemném jihu soutěžíme o 500 korunové poukazy na poctivé paštiky, uzeniny nebo vyhlášená grilovaná žebírka od Paštiky Rašovská ze Sobůlek. Více na paštikyrašovská.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x 0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
4: První probuzení na moři?
5: První selfie s delfínem. Nebo snad první hrad z písku na pláži.
6: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď. Na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
7: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov. 889. Břeclav. 101.4.

0: Chtělo by to na rozhlednu a taková rozhledna obecnica u Korytné už nestojí. 15 metrů vysokou dřevěnou stavbu musela obec zbourat kvůli špatnému technickému stavu. Vyhlídka byla poslední ze 6 rozhleden, které vznikly v mikroregionu Východní Slovácko na konci roku 2011. Obec ji letos se nejdříve uzavřela veřejnosti a po doporučení statika nechala odstranit i schody. Korytná teď plánuje stavbu nové rozhledny a vyhlásila veřejnou sbírku. Na transparentním účtu je zatím necelých 24 tisíc korun. Tak my do Korytné zdravíme, držíme pěsti, ať se podaří vybrat co nejvíce peněz na novou rozhlednu a už teď se těšíme na tu novou obecnicu dvojku.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní.

žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: taková prostě pohodička k pondělnímu odpolední. A dáme si taky něco novějšího a o to se postará Mikuláš Josef a jeho Ferrari. Zlínský kraj podpoří obnovu venkova desítkami milionů, také o tom budou mimo jiné další jihomoravské zprávy, které si pro vás připravil kolega Petr Indra. Já jsem Vlastia Macík a přejeme vám stále krásné pondělní odpoledne, i když teďka v Hodoníně momentálně poprchá.
1: Když máte hlad, nemáte dobrou náladu a ani v práci vám to neutíká.
2: A proto vám z Rádia Jih dovezeme parádní svačinu až do práce.
3: Těšit se můžete na výborné tradiční koláčky z koláčkovny Milotice a dobroty z Břeclavského Racia.
2: Každý všední den rozvážíme po celém Jihomoravském a Zlínském kraji svačiny do práce.
3: Přihlaste se o tu svou právě teď na www.radiojih.cz
2: a zpříjemněte si se svými kolegy pracovní den.
3: Koláčkovna Milotice. Koláčky jako od babičky. Svatební koláčky na svatby, rodinné oslavy i firemní akce. Nově nabízíme rozvoz koláčků po celé České republice. Více info a objednávky online na www.koláčkovna.cz. Racio, to jsou zdravé, lehké a chutné výrobky pro celou rodinu. www.racio.cz.
4: Plánujete koupy alespoň dvou vozů Škoda během 12 měsíců? Pak jste velkoodběratelem a máte nárok na extra slevu. Vistacar Hodonín, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda.
5: Milovníci vína a dobré zábavy, připravte se, Bučovice budou žít. Zámecký košt vín přináší stovky vzorků, neomezenou degustaci a atmosféru, která vás pohltí. Čeká vás cymbál, folklor, tanečníci a odpoledne to rozjede kapela The People. To vše v kouzelném prostředí arkádového nádvoří renesančního zámku. V sobotu 16. května od 10 hodin. Vstupenky přímo na místě. Přijďte ochutnout, pobavit se a užít si den, na který se nezapomíná.
6: Hi, hi a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. DD Bike.cz.
7: A zadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky o 5 až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
8: Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic jednoduše pro vás.
4: Vistacar Hodonín, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. www.vistacar.cz.
0: Krásné odpoledne, blíží se nám 16. hodina.
1: Radio Jih, Jihomoravské zprávy.
9: Brno rozšíří průmyslovou ulici u Černovické terasy a Zlínský kraj podpoří obnovu venkova desítkami milionů korun. Brno chystá velké rozšíření průmyslové ulice u Černovické terasy, kde má vzniknout čtyřproudová silnice, nové chodníky i cyklostezky. Úpravy mají pomoci zvládnout rostoucí dopravu v průmyslové zóně mezi Černovicemi, Slatinou a Tuřany. Město počítá také s novými technologickými provozy, službami a bydlením v okolí. Součástí projektu budou dvě nové kruhové křižovatky a napojení na budoucí ostravskou radiálu i dálnici D1. Stavba by podle současných plánů mohla začít v roce 2028 a potrvá zhruba 1 až 2 roky. Zlínský kraj letos rozdělí mezi menší a středně velké obce přes 42 milionů korun na 660 projektů. Peníze pomohou například s úpravami veřejných prostranství, výstavbou parkovišť, autobusových zastávek nebo obecního bydlení. Podpora zamíří třeba do Kunovic, Suché Loze, Sazovic nebo Návojné. Obce využijí dotace také na přípravu dalších investic, například rekonstrukci kulturních domů či obecních úřadů. Celkové náklady všech podpořených projektů přesahují 120 milionů korun.
1: Rádio Jih, počas.
10: počasí.
0: A pojďme se podívat, jak to vypadá s aktuálními venkovními teplotami. V Břeclavi máte 21 stupňů Celzia, a v Šakvicích 20, v Uherském Ostrohu 19 a ve Zlíně 18 stupňů Celzia. Zítra ráno bude převážně zataženo a zejména ve východní části kraje se může vyskytovat doznívající déšť. Během dne postupně oblačno a srážky se objeví spíše na menší části kraje ve formě drobnějších přeháněk. K večeru bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty na jižní Moravě i ve Zlínském kraji zítra 11 až 14 stupňů Celsia.
4: Bezstarostní pronájem vozu Volkswagen nebo Audi vám poskytne operativní leasing zahrnující pojištění a servis. Top Centrum Car, Kyjov a Hodonín.
1: Rádio Jih. Doprava.
0: A pojďme se podívat také na silnice. Pozor na Hodonínsku, na průtahu Lůky leží na vozovce spadlé dráty vysokého napětí. Provoz je na místě řízen kyvadlově. A na Brněnsku v Ochozi u Brna na úrovni zastávky MHD u Votrubů směrem na Jedovnici se srazila 4 osobní auta. Počítejte s omezením provozu a s menším zdržením. Ať už jedete kamkoliv, z rádia Jih vám přejeme šťastnou cestu. Tak a pojďme na to, máme pro vás tento týden v našem tajemném jihu poukaz v hodnotě 500 korun do e-shopu Paštiky Rašovská ze Sobůlek. Právě Eva Rašovská vyrábí poctivé paštiky, trhaná masa ve skle, které rozhodně stojí za ochutnání, tak se určitě podívejte na www.paštikyrašovská.cz. Mě už jenom to trhané maso ve skle, vemte si k tomu chleba, prosím vás, jo? To můžete získat www.paštikyrašovská.cz, tam se podívejte. A pokud chcete vyhrát poukaz v hodnotě 500 korun právě do e-shopu Paštiky Rašovská ze Sobůlek, tak odpovězte, zapojte se do dnešního tajemného jihu. Dnes společně v tajemném jihu pátráme po tom, kolem jakého všeobecně známého a pravidelného termínu se v Sobůlkách konají hody. Mimochodem, je to termín, kdyby měl někdo přijet na bílém koni a mělo by nasněžit. Tak co? Kdy se v Sobůlkách konají každoročně vyhlášené hody? Víte to? Pokud ano, tak hned teď pošlete svoji odpověď SMS-kou, textovkou nebo zprávou přes WhatsApp na číslo 606 703 889. 606 703 889, protože ve hře je poukaz v hodnotě 500 korun do e-shopu Paštiky Rašovská ze Sobůlek. www.paštikyrašovská.cz. Mrkněte se tam a hlavně odpovězte na tu dnešní soutěžní otázku, ve které pátráme potom, kolem jakého všeobecně známého a pravidelného termínu se v Sobůlkách konají hody. Jezdí tam i člověk na bílém koni, tak to je velká nápověda, si myslím. Držíme vám pěsti, ještě jednou hrajeme o poukaz v hodnotě 500 korun do e-shopu Paštiky Rašovská ze Sobůlek.
1: Správné odpovědi posílejte SMS nebo WhatsApp zprávou na 606 703 889.

0: 16 hodin 7 minut přesně, posloucháte rádio jejich rádio Jižní Moravy, Rudimental These Days. My tady máme rekapitulaci dnešního tajemného jihu. V něm pátráme potom kolem jakého všeobecně známého a pravidelného termínu se v Sobulkách konají hody. Mimochodem je to termín, kdyby měl někdo přijet na bílém koni a mělo by nasněžit. Myslím si, že je to hodně jednoduchá otázka. Takže dneska se ptáme a pátráme potom, kdy se v Sobulkách konají každoročně vyhlášené hody, kolem kterého všeobecně známého a pravidelného termínu. Pokud se zapojíte do hry, tak vězte, že hrajete o poukaz v hodnotě 500 korun do e-shopu Paštiky Rašovská ze Sobulek. Právě Eva Rašovská vyrábí poctivé paštiky a trhaná masa ve skle, které rozhodně stojí za ochutnání. www.paštikyrašovská.cz. Tam najdete všechno, co potřebujete vědět, všechny ty dobroty. www.paštikyrašovská.cz. Tak se tam mrkněte. No a pokud tam chcete nakoupit v hodnotě 500 korun úplně gratis, tak rozhodně odpovězte na dnešní soutěžní otázku, ve které pátráme potom, kolem jakého všeobecně známého a pravidelného termínu se v Sobulkách konají hody. Je to termín, kdyby měl někdo přijet na bílém koni a mělo by nasněžit. Své odpovědi posílejte na 606 703 889 SMS-kou, textovkou nebo zprávou přes WhatsApp, protože, jak už jsem říkal několikrát, ve hře je poukaz v hodnotě 500 korun do e-shopu Paštiky Rašovská ze Sobulek www.paštikyrašovská.cz a najdete tam poctivé paštiky a trhaná masa ve skle.
1: Správné odpovědi posílejte SMS nebo WhatsApp zprávou na 606 703 889. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
0: Tak ještě jednou a naposled pátráme potom, kolem jakého všeobecně známého a pravidelného termínu se v Sobulkách konají hody. Je to termín, kdyby měl někdo přijet na bílém koni a mělo by nasněžit. No a já jenom, když to čtu, tak mám normálně fakt chuť na to trhané maso ve skle. Chybíš mi? Ano, přesně jako to zpívají Desmondi na frekvencích rádia. Mějte krásné odpoledne.

0: 16 hodin 15 minut, jdeme do finále dnešního tajemného jihu. Na telefonní lince přivítáme našeho posluchače Jirku, přeju krásné odpoledne, ahoj.
1: Ahoj.
0: Jirko, kam jsme se dovolali?
1: Tak momentálně ještě do Kyjova do práce.
0: Ještě do, a co je tvoje profese, prosím tě, to mi prozraď.
1: Co takový všecko, od každého něco.
0: Jo, takže ty...
1: Jo, jako zpráva budou bezpečnost práce a ekologie a všecko takový možný kolem toho.
0: Ty jsi multifulty, že jo?
1: No.
0: Dobrá, tak Jirko, my jsme dneska společně v tajemném jihu pátrali po tom, kolem jakého všeobecně známého a pravidelného termínu se v Sobulkách konají hody. Je to termín, kdy by měl někdo přijet na bílém koni a mělo by nasněžit, tak kdy je to?
1: No tak už dlouho nepřijel, no ale je to na Martina.
0: Ano, a to je kterého? No? No,
1: to je...
0: Martina, no, kde je Martina,
1: je 11. listopadu.
0: Ano, 11.11. na Martina, správná odpověď, takže pro tebe poukaz v hodnotě 500 korun do e-shopu Paštiky Rašovská ze Sobulek www.paštikyrašovská.cz. Jak jsem říkal, tak právě Eva Rašovská vyrábí poctivé paštiky a trhaná masa ve skle. Prosím tě, vzpomínáš si třeba na takhle zavařování klobásek? Děláte to ještě třeba někdy?
1: Tak klobásky zrovna nezavařujem, ale pamatuju to ještě. Ale maso zavařujem.
0: Jasně. A
1: takže
0: paštiku...
1: Takže porovnáme, jestli to paní Rašovská dělá lepší jak já.
0: Já si myslím, že určitě. Tak potom pošleš zvonek a já budu taky ochutnávat.
1: Pošlu.
0: Dobrá, Jirko, děkujeme. Přejeme samozřejmě hezký den, měj se krásně a gratulace. Čauko.
1: Díky, čau.
0: A vy ostatní nebuďte smutní, i zítra vám totiž nabídneme poukaz v hodnotě 500 korun do e-shopu Paštiky Rašovská ze Sobulek www.paštikyrašovská.cz. Mrkněte se tam a zítra se zapojte do tajemného jihu, protože nevím jak vy, ale mě se opravdu zbíhají sliny úplně. Jak to jenom čtu, ještě se musím podívat na ten její e-shop.
2: Tajemný. Další zajímavá místa, osobnosti a události jižní Moravy budeme v tajemném jihu odhalovat zase zítra po 16. hodině na Rádiu Jih. Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy. 1, 2, 3.

0: Za chvíli taky Jelení Magdaléna nebo Rehab In My Head. A co nás čeká ve vysílání rádia jich dál? Areál Vyškovského pivovaru oživí Vyškovské slavnosti piva. Dvoudenní akce nabídne piva od 12 pivovarů, gastronomické speciality a ještě něco navíc. Držte vlnu a všechno uslyšíte na rádiu jich do 10 minut.
1: Poslouchejte rádio jich online.

0: Posloucháte Rádio Jich i online. www.radiojich.cz.
1: Grill, oheň a skvělá atmosféra. Hodonín na grilu je zpět. V sobotu 16. května od 10 hodin na Masarykově náměstí. Dorazí i známý kuchař Michal Hugo Hromas s vlastní pecí a pořádnou show. Čekají vás grilované speciality, street food i lokální dobroty. Zahrají Aneška Binková, Dolls in the Factory a hodonínská kapela Yama. Přijďte si užít den plný chutí, hudby a pohody. Hodonín na grilu. Buďte u toho.
2: Hi, hi, a jedu!
3: Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. ddbike.cz.
4: Objevte čistou krásu přírodního kamene. Stonetra, kamenné obklady, dlažba k bazénu nebo na terasu z elegantního travertinu, luxusní mramor do koupelny. Širokou nabídku produktů z přírodního kamene najdete na našem e-shopu www.stonetra.cz nebo navštivte náš showroom ve Vrádišti na hlavním tahu mezi Holíčem a Skalicí. www.stonetra.cz.
5: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní Intex elektrický ohřívač vody jen za 1499 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 1899 korun. Když něco, tak Allegro.

0: 16.39, díky za to, že posloucháte Rádio Jižní Moravy. Za chvíli vám pošleme třeba Black Eyed Peas, ale pozor, teďka informace pro milovníky zlatavého moku. Výškovské slavnosti piva se uskuteční od pátku 15. do soboty 16. května v areálu pivovaru Výškov, takže tento víkend návštěvníci se mohou těšit na nabídku piv od 12 pivovarů, včetně domácího výškovského piva. Chybět nebude ani tradiční a netradiční občerstvení a posezení v areálu. Součástí toho víkendového programu pátek a sobota bude také sledování úvodních zápasů české hokejové reprezentace na velkoplošné obrazovce. V pátek Češi nastoupí proti Dánsku, v sobotu proti Slovensku. Páteční program začne ve 14:00 odpoledne, sobotní už v poledne a oba dny potrvají až do půlnoci. Tak hurá o víkendu na Výškovské slavnosti. My do Výškova samozřejmě zdravíme a posíláme další hity pro dobrou náladu.
1: 33. ročník mezinárodního cyklistického závodu Na kole regionem Kyjovské Slovácko se koná 16. a 17. května. V sobotu vás čeká kritériní liga v ulicích Kyjova, kde rozhoduje rychlost i taktika. V neděli pak silniční závod na trase Stráževice, Věteřov, Sobulky s kopci, rovinami a napínavým finišem. Start i cíl je před obecním úřadem ve Stráževicích. Více informací najdete na www.ckdacomkyjov.cz. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Spojujeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

Ty pro dobrou náladu. Rádio Jich.

0: nebo chcete-li Jennifer Lopez na frekvencích Rádia Jih, Rádia Jižní Moravy. Co si zahrajeme za muziku po 17. hodině? Bude třeba Taylor Swift, její Fate of Ophelia. Co se týká 90-kových hitů, tak rozhodně se můžete těšit na Wakefield, její Saturday Night. A samozřejmě, že si dáme taky něco československého, tentokrát to bude Bacila Rugby 365 dní. Abychom nezapomněli, tak je tam také Nikol. Za chvíli Petr Indra, další jihomoravské zprávy, v nich mimo jiné informace o tom, že Brno vybuduje na České nové náměstí s pítkem, tak si počkejte na podrobnosti. Já jsem Vlasta Macík a přeju vám krásné pondělní odpoledne.
1: Doma u nás na jihu Moravy je krásně, o tom žádná. Ale dovolená v Řecku, pěkně u moře, tam je budla.
2: Poslouchejte Rádio Jih a vyhrajte leteckou dovolenou v Řecku.
1: Stačí si jen tipnout správné vaše místo v letadle.
2: A dovolená v Řecku pro dvě osoby v hodnotě 28 000 korun je vaše.
1: Buďte v dosahu Rádia Jih a chytněte si své místo v letadle.
2: A než začnete balit kufry, podívejte se na www.radiojih.cz,
1: kde najdete vše o této parádní dovolené v Řecku. Letecký zájezd do Řecka vám přináší cestovní kancelář KM Travel. Vezmeme vás na místo, kam se rádi vrátíte. www.kmtravel.cz.
3: Hledáte program pro děti na léto?
4: Já budu chodit na příměstský malířský tábor plný tvoření, malování a zábavy do ateliéru Art Tia v Břeclavi.
3: Stačí, když děti ráno přivezete a my je odpoledne bezpečně odvezeme domů. Více informací a přihlášky na www.timeaturciak.art.
5: Mastra Kovomatkyjov. Šrouby, nářadí, svářecí technika. Vše pro dílnu, zahradu, řemeslníky. Mastra Kovomat na ulici Boršovská v Kyjově.
6: Šardice slaví 740 let a bude to nářez. Šardický nářez. Druhý ročník letního minifestivalu v srdci Slovácka. V sobotu 13. června vás čeká večer plný živé hudby a skvělé atmosféry pod širým nebem. Na pódiu vystoupí Queenie, World Queen Tribute Band, Countryo a Sintra. Večer zakončí afterparty s DJem Pepem. Začínáme v 18 hodin. Vstupenky zakoupíte na šardickynarez.cz.
7: Hledáte práci, která voní po kávě? Do prodejny italské kávy v Kyjově hledáme novou posilu. Staňte se baristou a prodejcem prémiových italských potravin. Čeká vás práce se zákazníky, příprava skvělé kávy i lehká administrativa. Nabízíme práci od pondělí do pátku, férové platové podmínky a příspěvek na stravování. Více informací najdete na Facebooku skvělá-káva.cz nebo volejte 604 860 8 222.
8: Vitajte, strýcu, to je ale krásně. No, letos budu mět veltlínek velký jak kedlubny. A kedlubny? Jak melúny. Však nakupuju hnojiva i postřiky ve vinařském domě v Dubňanech. Mají to tam velice kvalitní a přitom levné. To víte, světová kriza. Tož pojďte teda se mnou a uvidíte sám. Vinařský dům Dubňany, obchod pro náš kraj.
9: Scháníte prověřený ojetý vůz? Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
10: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
0: Hezké odpoledne, necelé 2 minuty a bude 17 hodin.
1: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
11: Jihomoravské střední školy mají dle aktuálních statistik více studentů i učitelů a Brno vybuduje na České nové náměstí s pítkem. Na středních školách na jihu Moravy studuje více mladých lidí než před 10 lety. Ve školním roce 2025-2026 jich bylo 55 588, tedy o téměř 9,5 tisíce více než ve školním roce 2016-2017. V kraji teď funguje 130 středních škol, což je opět více než před 10 lety. Přibylo také učitelů, aktuálních na jihomoravských středních školách působí 5092. Na České ulici v Brně vznikne do 2 let nové malé náměstí s vodním prvkem, který bude sloužit i jako pítko. Podoba prostoru i uměleckého díla vzejde z architektonicko-výtvarné soutěže. Nové náměstí před domem Konvalérie má stát zhruba 9,5 milionu korun. Úpravy souvisí s pokračující stavbou kolektoru pod Českou ulicí. Ta potrvá ještě několik let. Součástí změn bude také obnova povrchu celé pěší zóny.
6: Rádio Jih. Počasí.
0: Pojďme omrknout venkovní teploty na jihu a jihovýchodě Moravy. V Uherském Hradišti a v Lanžhotě měříte aktuálně 20 stupňů Celsia, v Polešovicích 19 a v Archelbově 18 stupňů Celsia. Zítra ráno bude převážně zataženo a zejména ve východní části kraje se může vyskytovat doznívající déšť. Během dne postupně oblačno a srážky se objeví spíše na menší části kraje ve formě drobnějších přeháněk. K večeru bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty na jižní Moravě i ve Zlínském kraji zítra 11 až 14 stupňů Celsia.
6: Bezstarostný pronájem vozu Volkswagen nebo Audi vám poskytne operativní leasing zahrnující pojištění a servis. Top Centrum Car, Kyjov a Hodonín. Rádio Jih. Doprava.
0: A pojďme se podívat na silnice. Na dálnici D55 na 60. kilometru před sjezdem na Bzenec směrem od Uherského Hradiště narazilo osobní auto do svodidel. Počítejte s omezením, zdržení je kolem 5 minut. A na Uherského Hradisku v Uherském Brodě v Šumické ulici se srazila 2 osobní auta. Místo je s opatrností průjezdné. Počítejte s omezením. Ať už jedete kamkoliv, z rádia jich vám i minutu po 17. přejeme šťastnou cestu.

0: na frekvencích Rádia Jižní Moravy. 17 hodin 7,5 minuty, to je aktuální čas. Tak a co nás čeká ve vysílání Rádia Jih dál? Ve Sternovém městečku v Boskovicích zasáhl neobvyklý vzdušný vír, přezdívaný prachový ďábel. Silný vír tam vyrval ze země přístřešek pro koně a odhodil ho několik metrů daleko. Nikomu se ale naštěstí nic nestalo a areál chystá zahájení letní sezóny podle plánu. Tak podrobnosti přineseme už po dalších dvou hitech pro dobrou náladu. Tady vám posíláme Taylor Swift a taky Bacila, Rugbyho a Nicole.
1: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

0: Vzdušný vír zvaný Prachový ďábel překvapilo první květnové sobotě pracovníky i návštěvníky westernového městečka v Boskovicích a právě tam v tuhletu chvíli míříme po frekvencích rádia jich. Na pastvině pro koně se totiž začal točit vzduch, který během chvíle zesílil natolik, že vyrval dřevěný přístřešek ze země a vynesl ho až do výšky několika metrů. Dřevěná konstrukce po dopadu skončila rozbitá na kusy. Podle šerifa areálu Luboše Procházky je nejdůležitější, že se nikomu nic nestalo a v pořádku zůstala i zvířata. Meteorologové přibližují, že podobný jev vzniká při přehřátí půdy a bezvětří. Nejde ale o tornádo, protože Prachový ďábel vzniká bez bouřky a bývá výrazně menší. Westernové městečko v Boskovicích i přes událost dál připravuje letní sezónu, která začne na konci června koncerty filmových melodií z Divokého západu. Do Boskovic zdravíme po frekvencích rádia jich a držíme pěsti, ať je ta letošní sezóna zase úspěšná.
1: Rádio jich. Rádio jižní Moravy.

0: Díky, že posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy, a poslouchejte dál, protože do 10 minut uslyšíte informaci o tom, že ve Veselském zámeckém parku přibyl nový obyvatel. K oblíbeným pávům Karlovi a Klementýnce se nově přidal také... Kdo? Tak to uslyšíte na Rádiu Jih po dalších třech hitech pro dobrou náladu. Držte vlnu!
1: Vyhrajte značkové elektrokolo v hodnotě 80 000 korun. Dejte si v Horonínském Burgers Fresh Burger Bistru do...

Velké finále nás pak čeká v pátek 29. května tady na Rádiu Jih. Více info na www.radiojih.cz.

0: www.klimastyle.cz.
1: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov 889, Břeclav 101.4, Brno 105.1, Uherské Hradiště 969 a Zlín 98.

0: posloucháte Rádio Jih, díky za to a my se posuneme do Veselí nad Moravou. Zámecký park ve Veselí nad Moravou má totiž nový ptačí přírůstek. Do voliéry v parku přibyl zlatý bažant. Není to ovšem pivo, ale pták, kterého sem umístili členové Veselského svazu chovatelů. Na rozdíl od pávů Karla a Klementinky ale zůstane zlatý bažant uzavřený právě ve voliéře. Pár pávů korunovaných se v parku volně pohybuje už od roku 2021 a stal se oblíbenou atrakcí návštěvníků. Správci parku ve Veselí nad Moravou připomínají, aby návštěvníci ptáky neplašili a byli při procházkách opatrní. Oživení parku zvířaty je součástí jeho postupné obnovy a úprav okolních jezírek i zeleně. Tak to byla ode mě poslední dnešní informace. Vlastně Vancík se loučí a těším se na slyšenou na Rádiu Jih zase zítra ve 2 odpoledne. Čauko.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

projdeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: máte hlad, nemáte dobrou náladu a ani v práci vám to neutíká.
1: A proto vám z Rádia Jih dovezeme parádní svačinu až do práce.
2: Těšit se můžete na výborné tradiční koláčky z koláčkovny Milotice a dobroty z Břeclavského Racia.
1: Každý všední den rozvážíme po celém Jihomoravském a Zlínském kraji svačiny do práce.
2: Přihlaste se o tu svou právě teď na www.radiojih.cz
1: a zpříjemněte si se svými kolegy pracovní den.
2: Koláčkovna Milotice. Koláčky jako od babičky. Svatební koláčky na svatby, rodinné oslavy i firemní akce. Nově nabízíme rozvoz koláčků po celé České republice. Více info a objednávky online na www.koláčkovna.cz. Racio, to jsou zdravé, lehké a chutné výrobky pro celou rodinu. www.racio.cz.
3: Plánujete koupy alespoň dvou vozů Škoda během 12 měsíců? Pak jste velkoodběratelem a máte nárok na extra slevu. Vistacar Hodonín, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda.
4: Burgers Fresh Burger Bistro Hodonín. Kam na nejlepší burger, žebra a křídla ve městě, už dávno víte. Přijďte nás navštívit do moderního industriálně klasického interiéru a zúčastněte se soutěže o elektrokolo Highbike v hodnotě 80 000 z DD Bike Moravská Nová Ves. Stačí navštívit Burgers Fresh Burger Bistro Hodonín od 11. do 28. května. Dát si menu dle vlastního výběru a účtenku se jménem hodit do slosování. Těšíme se na vás 7 dní v týdnu. www.burgers.eu.
5: Haj, haj a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profi servisu. DD Bike.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90 a velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
7: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky o 5 až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
8: Spolehněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5 400 korun. Více na škodaauto.cz.
9: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
10: Aha.
9: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
10: A co SSB?
9: SSB? Co je SSB?
10: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
9: A to je nějaká nová investice?
10: To je stavební spoření od Buřinky.
9: Aha, a kde se to dá stáhnout?
10: No normálně v Georgii.
11: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
12: Radio Jih. Jihomoravské zprávy.
13: Brno rozšíří průmyslovou ulici u Černovické terasy a Zlínský kraj podpoří obnovu venkova desítkami milionů korun. Brno chystá velké rozšíření průmyslové ulice u Černovické terasy, kde má vzniknout 4proudová silnice, nové chodníky i cyklostezky. Úpravy mají pomoci zvládnout rostoucí dopravu v průmyslové zóně mezi Černovicemi, Slatinou a Tuřany. Město počítá také s novými technologickými provozy, službami a bydlením v okolí. Součástí projektu budou dvě nové kruhové křižovatky a napojení na budoucí ostravskou radiálu i dálnici D1. Stavba by podle současných plánů mohla začít v roce 2028 a potrvá zhruba 1 až 2 roky. Zlínský kraj letos rozdělí mezi menší a středně velké obce přes 42 milionů korun na 660 projektů. Peníze pomohou například s úpravami veřejných prostranství, výstavbou parkovišť, autobusových zastávek nebo obecního bydlení. Podpora zamíří třeba do Kunovic, Suché Loze, Sazovic nebo Návojné. Obce využijí dotace také na přípravu dalších investic, například rekonstrukci kulturních domů či obecních úřadů. Celkové náklady všech podpořených projektů přesahují 120 milionů korun.
12: Rádio Jih.
14: počasí.
13: Dnes večer a v noci zataženo s deštěm nebo přeháňkami, postupně ubývání srážek, lokálně spíše v západní části kraje i částečné ubývání oblačnosti. Noční teplota 9 až 6 stupňů. Zítra pak zataženo ve východní části kraje se může vyskytovat doznívající déšť. Během dne postupně oblačno, srážky se mohou vyskytnout spíše na menší části kraje ve formě drobnějších přeháněk. K večeru pak už polojasno až skoro jasno. Na jihu Moravy naměříme až 14 stupňů, ve Zlínském kraji maximálně 13.

0: si, že znáte Jižní Moravu opravdu dobře. Jižní Morava je plná zajímavých míst, osobností i událostí. Odhalujte je s námi každé všední odpoledne po 16. hodině v nové soutěži Tajemný jih.
1: A tento týden v Tajemném jihu soutěžíme o 500 korunové poukazy na poctivé paštiky, uzeniny nebo vyhlášená grilovaná žebírka od paštiky Rašovská ze Sobulek. Více na paštikyrašovská.cz.
2: A teď už zpátky k hitům pro dobrou náladu. Díky, že posloucháte Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

se uskuteční setkání s magistrou Michaelou Strožovou na téma Pánevní dno jako klíč k funkčnímu ženskému tělu. Dozvíte se, jak správná péče o pánevní dno ovlivňuje zdraví ženy v gynekologii i porodnictví. Přijďte načerpat cenné informace a inspiraci pro své zdraví. Více informací na Facebooku Nemocnice Kyjov. Volné sdružení soustružníků dřeva vás zve na československo-maďarské setkání Strážnická káča. To se koná v sobotu 16. května od 10 hodin v kempu ve Strážnici. Těšit se můžete na výstavu výrobků, ukázky soustružení i soutěž ve výrobě káči. Budete si moci vyzkoušet dláto i zakoupit originální výrobky. Více informací najdete na www.soustružíme.cz. 33. ročník mezinárodního cyklistického závodu Na kole regionem Kyjovské Slovácko se koná 16. a 17. května. V sobotu vás čeká kritériní liga v ulicích Kyjova, kde rozhoduje rychlost i taktika. V neděli pak silniční závod na trase Stráževice, Věteřov, Sobulky s kopci, rovinami a napínavým finišem. Start i cíl je před obecním úřadem ve Stráževicích. Více informací najdete na www.ckdacomkyjov.cz. Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

0: nás na jihu Moravy je krásně, o tom žádná. Ale dovolená v Řecku, pěkně u moře, ta by budla.
1: Poslouchejte Rádio Jih a vyhrajte leteckou dovolenou v Řecku.
2: Stačí si jen tipnout správné vaše místo v letadle.
1: A dovolená v Řecku pro dvě osoby v hodnotě 28 000 korun je vaše.
2: Buďte v dosahu Rádia Jih a chytněte si své místo v letadle.
1: A než začnete balit kufry, podívejte se na www.radiojih.cz,
2: kde najdete vše o této parádní dovolené v Řecku.
3: Letecký zájezd do Řecka vám přináší cestovní kancelář KM Travel. Vezmeme vás na místo, kam se rádi vrátíte. www.kmtravel.cz

0: motorizace za nejlepší ceny, a to nově s garancí až 10 let. Nevěříte? Přijďte k nám na Komenského 1 do Hodonína nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
1: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
2: Rádio Jih. Počasí.
3: Moravoj, při pondělku máme pro vás na jihu počasí na dnešní noc a zítřejší den. Na Moravě v noci déšť, přehánky, výjimečně i bouřka, později v noci ustávání srážek a teploty od 6 do 9 stupňů. V úterý pak zataženo, doznívající déšť nebo přehánky, k večeru polojasno až jasno, nejvyšší denní teploty od 11 do 14 stupňů.

0: pohodový 11. květnový večer. Přejeme si ho vám všem, kdo zůstáváte s rádiem Jižní Moravy. A my se dnes hned z kraje večera podíváme do Břeclavy, kde i letos proběhne událost Břeclav dětem. Já vám parádní velkou událost věnovanou právě dětem představím už za chviličku, tak zůstaňte doma, v práci nebo i za volanty sihem a s hity pro dobrou náladu. Krásný večer Jižní a jihovýchodní Moravo.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Večerní vlna jihu, no a Břeclav se připravuje, tak jak jsem se zmínil, na letošní událost Břeclav dětem. To bude město žít 16. května, tedy tuto sobotu. Děti v tento den pod zámkem mezi 13. a 18. hodinou zažijí spoustu her a soutěží. K tomu setkání s klauny, ukázky dravců, ekokoutek, k prohlédnutí budou vozy záchranných složek a mnoho dalšího. Po splnění úkolů si děti vyzvednou krásné odměny. Tedy letošní Břeclav dětem pod Břeclavským zámkem už 16. května. Novinky z naší Moravy a my vám ze studia Rádia Jih přejeme parádní pondělní večer.
1: Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Pondělní večer na jihu se rozběhl a já jsem rád, že jste s námi na cestách doma a někteří samozřejmě ještě i v práci. Ale speciálně pro vás chystám další songy a pozvánku na sobotní bučovický zámecký košt vín. Tak si na to počkejte a mějte skvělý pondělní večer ve společnosti Rádia Jih.
1: Poslouchejte Rádio Jih online.

Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Uherské Hradiště na 969 FM.

0: pondělí večer s Tezihem, no a platí, že Sdružení zámeckých vinařů Bučovicka ladí poslední detaily letošního 26. ročníku zámeckého koštu vín. Ten proběhne už tuto sobotu 16. května v parádním prostředí renesančního nádvoří Bučovického zámku. Koštovat se začne v 10 hodin dopoledne, k ochutnání budou stovky vzorků a speciality z food zóny. Ocenění budou šampioni koštu a k tomu všemu cymbálová muzika, pěvecké soubory a spousta dalšího. Tedy velká moravská romantika, to bude už tuto sobotu v Bučovicích v rámci 26. ročníku zámeckého koštu vín, tak se k nám zastavte. V tento moment ale nástup zpět na večerní vlnu jihu, tu jsou další hity pro dobrou náladu. Krásný večer jižní a jihovýchodní Moravo.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Pondělní 11. květnový večer na jihu, další květnový týden odstartoval, za náma prodloužený víkend a já doufám, že jste včera nezapomněli na maminky a dnes na svatavy. No a zítra už své jmeniny oslaví první ze tří ledových mužů Pankrác. Pankrác jméno nesmírně vzácné, v celé republice jich žije jen 7. I tak přejeme vše nejlepší, pro zítřek gratulujeme a v rámci dnešního večera jedeme dál, a to z hity pro dobrou náladu. Tak buďte i dnes večer s náma. Jsme Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: máte hlad, nemáte dobrou náladu a ani v práci vám to neutíká.
1: A proto vám z Rádia Jih dovezeme parádní svačinu až do práce.
0: Těšit se můžete na výborné tradiční koláčky z koláčkovny Milotice a dobroty z Břeclavského Racia.
1: Každý všední den rozvážíme po celém Jihomoravském a Zlínském kraji svačiny do práce.
0: Přihlaste se o tu svou právě teď na www.radiojih.cz
1: a zpříjemněte si se svými kolegy pracovní den.
0: Koláčkovna Milotice. Koláčky jako od babičky. Svatební koláčky na svatby, rodinné oslavy i firemní akce. Nově nabízíme rozvoz koláčků po celé České republice. Více info a objednávky online na www.koláčkovna.cz. Racio, to jsou zdravé, lehké a chutné výrobky pro celou rodinu. www.racio.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
4: Rádio Jih. Počasí.
5: Moravoj, při pondělku máme pro vás na jihu počasí na dnešní noc a zítřejší den. Na Moravě v noci déšť, přehánky, výjimečně i bouřka, později v noci ustávání srážek a teploty od 6 do 9 stupňů. V úterý pak zataženo, doznívající déšť nebo přehánky, k večeru polojasno až jasno. Nejvyšší denní teploty od 11 do 14 stupňů.

0: květen plný akcí a my na jihu při pondělku pro vás vyzobáváme ty nejluxusnější tipy na moravské události, kterými ožije právě pátý měsíc letošního roku. No a já vás za moment pozvu na májovou slavnost, respektive zahajování lázeňské sezony v Lednici. O čem bude tato událost, probereme za chviličku, tak buďte s námi a užívejte 11. májový večer na vlnách Rádia Jih.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 11. májový večer na vlnách Jihu běží, no a já k hitům pro dobrou náladu přidám další luxusní květnový tip. Dnes vás zavedu přímo do Lednice, kde se chystá májová slavnost, která otevře letošní lázeňskou sezonu. Události bude patřit tato sobota 16. květen a vy v prostoru lázeňské kolonády zažijete jarmark auto a motoveterány, vystoupení pěveckých souborů, žehnání pramenům, vystoupení drum bandu Oslavany, k tomu program pro děti, kostýmy z času první republiky a od 16 hodin vystoupení naší formace Karel Gott Revival Morava. Tedy start lázeňské sezony a májová slavnost v Lázních Lednice už 16. května, tedy tuto sobotu na tamní kolonádě. Budu tam na vás čekat, tak se tam vypravte. Pondělní večer na Jihu v běhu, no a já posouvám další songy pro lepší náladu. Tak se mějte fajn a zůstaňte s Rádiem Jih.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: pondělní večer na vlnách jeho rozjetý, no a já vám musím připomenout, že brněnský Prigl čeká velkolepá oslava 80. výročí spuštění lodí na hladinu brněnské přehrady. Co v rámci této velké květnové oslavy zažijete, prozradím za chviličku. Do té doby mějte vy všichni si hem parádní májový večer s hity pro dobrou náladu. Tedy ať už relaxujete, cestujete nebo pracujete, zůstaňte s náma. V Hodoníně s váma i dnes večer zůstává Josef Bouda.
1: Vyhrajte značkové elektrokolo v hodnotě 80 000 korun. Dejte si v Horonínském Burgers Fresh Burger Bistru do 28. května parádní burger nebo žebra. A zapojte se s účtenkou do soutěže o značkové elektrokolo v hodnotě 80 000 korun. Velké finále nás pak čeká v pátek 29. května tady na Rádiu Jih. Více info na www.radiojih.cz. Rádio Jih.

0: Další květnové pondělí se posunulo do svého večera a vy zůstáváte i 11.5. sihem. No a platí, že v Brně na Priglu se budou už v květnu slavit velké kulatiny. Brněnské parníky se totiž letos dočkali 80. výročí spuštění na hladinu Brněnské přehrady. No a právě oslava tohoto výročí bude probíhat už 23. května a v programu nebude chybět pěnová party, koncerty, diskotéka, aktivity pro děti, ukázky techniky záchranářů, prohlídky lodí, doprava centrem historickými vozy, plavby nebo gastrozóna. Takže Moraváci do kalendářů puntík, 80 let brněnských parníků na Priglu už 23. května. Na jihu žijeme 11. květnovým večerem a já vám ho osvěžím další porcí luxusních hitů pro dobrou náladu. My jsme Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.
1: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

0: na jihu Moravy je krásně, o tom žádná. Ale dovolená v Řecku, pěkně u moře, tam je vodla.
1: Poslouchejte Rádio Jih a vyhrajte leteckou dovolenou v Řecku.
2: Stačí si jen tipnout správné vaše místo v letadle.
1: A dovolená v Řecku pro dvě osoby v hodnotě 28 000 korun je vaše.
2: Buďte v dosahu Rádia Jih a chytněte si své místo v letadle.
1: A než začnete balit kufry, podívejte se na www.radiojih.cz,
2: kde najdete vše o této parádní dovolené v Řecku.
3: Letecký zájezd do Řecka vám přináší cestovní kancelář KM Travel. Vezmeme vás na místo, kam se rádi vrátíte. www.kmtravel.cz.
4: Rádio Jih. Počasí.
5: Pondělní večer na jihu 21. hodina a já mám pro vás výhled na počasí dnešní noci a zítřejšího dne. Dnes v noci na Moravě déšť, přehánky, výjimečně i bouřka, později v noci ustávání srážek a teploty od 6 do 9 stupňů. V úterý pak zataženo, doznívající déšť nebo přehánky, k večeru polojasno až jasno, nejvyšší denní teploty od 11 do 14 stupňů. Jak bude, víme, a teď už pojďme na další set těch nejlepších hitů pro dobrou náladu. Krásnou noc jižní a jihovýchodní Moravo.
6: Thank you.

0: Myslíte si, že znáte Jižní Moravu opravdu dobře? Jižní Morava je plná zajímavých míst, osobností i událostí. Odhalujte je s námi každé všední odpoledne po 16. hodině v nové soutěži Tajemný jih.
1: A tento týden v Tajemném jihu soutěžíme o 500 korunové poukazy na poctivé paštiky, uzeniny nebo vyhlášená grilovaná žebírka od paštiky Rašovská ze Sobulek. Více na paštikyrašovská.cz. Rádio Jih.

0: Máte hlad, nemáte dobrou náladu a ani v práci vám to neutíká.
1: A proto vám z Rádia Jich dovezeme parádní svačinu až do práce.
0: Těšit se můžete na výborné...

0: Přihlaste se o tu svou právě teď na www.radiojich.cz a zpříjemněte si se svými kolegy pracovní den. Koláčkovna Milotice. Koláčky jako od babičky. Svatební koláčky na svatby, rodinné oslavy i firemní akce. Nově nabízíme rozvoz koláčků po celé České republice. Více info a objednávky online na www.koláčkovna.cz. Racio, to jsou zdravé, lehké a chutné výrobky pro celou rodinu. www.racio.cz. Rádio Jih, počasí.
1: Pondělí 22. Vy jste si Hem a já mám pro vás aktuální zprávy, pokud jde o počasí. Dnes v noci na Moravě déšť, přehánky, výjimečně i bouřka, později v noci ustávání srážek a teploty od 6 do 9 stupňů. V úterý pak zataženo, doznívající déšť nebo přehánky, k večeru polojasno až jasno, nejvyšší denní teploty od 11 do 14 stupňů. Teď už ale zpátky k mixu, mám pro vás další nálož skvělé muziky. Krásnou noc vám z Hodonína přeje Josef Bouda.

i online. www.radiojih.cz Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Brno na 105.1 FM.

0: nás na jihu Moravy je krásně. O tom žádná. Ale dovolená v Řecku, pěkně u moře, ta by budla.
1: Poslouchejte Rádio Jih a vyhrajte leteckou dovolenou v Řecku.
2: Stačí si jen tipnout správné vaše místo v letadle.
1: A dovolená v Řecku pro dvě osoby v hodnotě 28 000 korun je vaše.
2: Buďte v dosahu Rádia Jih a chytněte si své místo v letadle.
1: A než začnete balit kufry, podívejte se na www.radiojih.cz,
2: kde najdete vše o této parádní dovolené v Řecku.
3: Letecký zájezd do Řecka vám přináší cestovní kancelář KM Travel. Vezmeme vás na místo, kam se rádi vrátíte. www.kmtravel.cz.
4: Rádio Jih. Počasí.
5: I hodinu před půlnocí zůstáváte si hem, no a já vám teď hned poskytnu předpověď, jak bude ještě dnes v noci a zítra. Po zbytek noci bude na Moravě deštivo, přehánky, výjimečně i bouřka, později v noci ustávání srážek a teploty od 6 do 9 stupňů. V úterý pak zataženo, doznívající déšť nebo přehánky, k večeru polojasno až jasno, nejvyšší denní teploty od 11 do 14 stupňů. I pro poslední hodinku dnešního dne tu mám set skvělých hitů, které i před půlnocí zvedají náladu. Tak mějte krásnou noc a zůstaňte s Rádiem Jih.

0: značkové elektrokolo v hodnotě 80 tisíc korun.
1: Dejte si v Horonínském Burgers Fresh Burger Bistru do 28. května parádní burger nebo žebra.
0: A zapojte se s účtenkou do soutěže o značkové elektrokolo v hodnotě 80 tisíc korun.

0: nás na jihu Moravy je krásně. O tom žádná. Ale dovolená v Řecku, pěkně u moře, tam je bodla.
1: Poslouchejte Rádio Jih a vyhrajte leteckou dovolenou v Řecku.
2: Stačí si jen tipnout správné vaše místo v letadle.
1: A dovolená v Řecku pro dvě osoby v hodnotě 28 tisíc korun je vaše.
2: Buďte v dosahu Rádia Jih a chytněte si své místo v letadle.
1: A než začnete balit kufry, podívejte se na www.radiojih.cz,
2: kde najdete vše o této parádní dovolené v Řecku.
3: Letecký zájezd do Řecka vám přináší cestovní kancelář KM Travel. Vezmeme vás na místo, kam se rádi vrátíte. www.kmtravel.cz.
4: Rádio Jih. Počasí.
5: Máme tu půlnoc, Moravo, a my na jihu startujeme další květnové úterý s datem 12.5. Po zbytek noci bude na Moravě déšť, přehánky, výjimečně i bouřka. Později v noci ustávání srážek a teploty od 6 do 9 stupňů. Úterý pak zataženo, doznívající déšť nebo přehánky, k večeru polojasno až jasno. Nejvyšší denní teploty od 11 do 14 stupňů. Si hu přejeme pohodovou noc a klidný úterní den.

0: vyhrajte značkové elektrokolo v hodnotě 80 000 korun.
1: Dejte si v Horonínském Burgers Fresh Burger Bistru do 28. května parádní burger nebo žebra.
0: A zapojte se s účtenkou do soutěže o značkové elektrokolo v hodnotě 80 000 korun.
1: Velké finále nás pak čeká v pátek 29. května tady na Rádiu Jih.
0: Více info na www.radiojih.cz.
1: Rádio Jih.

0: Rádio I.
1: Jsem anděl, co tě dostal na povel, ale mám-li tě vzít do nebe, chci z toho něco pro sebe. Mám rád zečtěl a v kapse lubrikační gel, tak mě namaš perutě a já do nebe vemu tě. Jsem anděl, co tě dostal na povel, ale mám-li tě vzít do nebe, chci z toho něco pro sebe. Mám rád zečtěl a v kapse lubrikační gel, tak mě namaš perutě a

0: když máte hlad, nemáte dobrou náladu a ani v práci vám to neutíká.
1: A proto vám z Rádia Jich dovezeme parádní svačinu až do práce.
0: Těšit se můžete na výbor.

www.radiojih.cz a zpříjemněte si se svými kolegy pracovní den. Koláčkovna Milotice. Koláčky jako od babičky. Svatební koláčky na svatby, rodinné oslavy i firemní akce. Nově nabízíme rozvoz koláčků po celé České republice. Více info a objednávky online na www.koláčkovna.cz. Ratio, to jsou zdravé, lehké a chutné výrobky pro celou rodinu. www.ratio.cz.

0: si, že znáte Jižní Moravu opravdu dobře. Jižní Morava je plná zajímavých míst, osobností i událostí. Odhalujte je s námi každé všední odpoledne po 16. hodině v nové soutěži Tajemný jih.
1: A tento týden v Tajemném jihu soutěžíme o 500 korunové poukazy na poctivé paštiky, uzeniny nebo vyhlášená grilovaná žebírka od paštiky Rašovská ze Sobulek. Více na paštikyrašovská.cz. Rádio Jih.

0: na jihu Moravy je krásně, o tom žádná. Ale dovolená v Řecku, pěkně u moře, ta by budla.
1: Poslouchejte Rádio Jih a vyhrajte leteckou dovolenou v Řecku.
2: Stačí si jen tipnout správné vaše místo v letadle.
1: A dovolená v Řecku pro dvě osoby v hodnotě 28 000 korun je vaše.
2: Buďte v dosahu Rádia Jih a chytněte si své místo v letadle.
1: A než začnete balit kufry, podívejte se na www.radiojih.cz,
2: kde najdete vše o této parádní dovolené v Řecku.
3: Letecký zájezd do Řecka vám přináší cestovní kancelář KM Travel. Vezmeme vás na místo, kam se rádi vrátíte. www.kmtravel.cz.
1: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.